0: Jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stěnách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme lás líbil.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

Vítr se zvedá, já musím už jít. Prošel jsem údolí, opeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká z hor, nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej jí šanci tě znova obejmout, ještě se nezdávej, nestrácej.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob Rádiu Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
3: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
2: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
4: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
2: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují, zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si

bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každého.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit se skupení Vyšehradské skupiny, tedy takzvané V4. Babiš to v sobotu řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v neděli zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
2: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
1: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná v neděli v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let. Odhalil to výzkum. V Česku jde přitom o velkou dendrologickou vzácnost.
3: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o 6 rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali 3. porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Hrajeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

si za něj vykoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě mířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob Rádiu Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
3: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
2: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
4: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
2: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují. Zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

jsi byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

pracovat.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Fanoušci fotbalové Slávie napadli hráče Sparty. Lidé si opět můžou pořídit žluté kvítky proti rakovině. Ráno začne evakuace z lodi s Hantavirem. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Fotbalovou Slávii zradili vlastní fanoušci. Ligové pražské derby mezi Sešívanými a pražskou Spartou se nedohrálo kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů. Divákům oznámil ukončení zápasu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení. Hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola na stavbové části jen několik minut. Slavia vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Nedohraným duelem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Červenobílým hrozí, že zápas bude kontumovaný výsledkem 0-3. V takovém případě by Sparta 3 kola před koncem nadstavby snížila na druhém místě tabulky náskok vedoucí Slavie na 5 bodů a oživila by naděje na získání titulu. Vršovickému klubu zároveň hrozí pokuta v řádu milionů korun a také zavření stadionu. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let, odhalil to výzkum. V Česku je to velká dendrologická vzácnost.
4: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o šestici rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Česko opět zaplaví žluté kytičky. Ve středu 13. května 2026 startuje 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Místo předsedkyně spolku Iva Kurcová Rádiu Impuls řekla, že se přispívání snaží přizpůsobit 21. století.
5: Doba pokročila, mění se i způsoby, jak lze přispět. Už je to nejenom DMS-kou, kromě té hotovosti je možnost ještě QR kódu, takže každý ten pokladní vák má i svůj konkrétní QR kód.
1: Jedna květinka ikonického měsíčku lékařského vyjde nejméně na 20 korun. Lidé můžou případně přispět i víc. Do ulic českých měst letos vyráží přes 16 000 dobrovolníků. Během rána začne evakuace lidí z výletní lodi zasažené Hantavirem. Večer to v prohlášení uvedl provozovatel lodi, který do samotné operace ale není zapojený. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife. Samotná evakuace má začít v 9 hodin. V obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů operace vyvolává obavy. Starosta města Santa Cruz si podle místních médií postěžoval, že se evakuace pasažérů mohla uskutečnit na Kapverdách, odkud výletní loď směrem k ostrovu vyplula. Podle vlády ale evakuovaní nepřijdou s místními obyvateli do kontaktu. Skoro 200 pracovníků přístavu dnes na protest odmítají přijít do práce. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Poslanci včera za nového šéfa vlády zvolili 45-letého Petera Maďara. Jeho středopravicová strana TISA získala v dubnových volbách ústavní většinu. Konec vlády národně konzervativního Viktora Orbána oslavovali před parlamentem desítky tisíc lidí. Maďar slíbil změnu režimu a prošetření korupce. Orbán se vzdal i svého mandátu poslance.
6: Zprávy Lenky Svobodové končí 4 minuty po 6. Moje povídání začíná přesně v tento čas, jmenuji se Jakub Voříšek a provedu vás dnešním ránem a dopolednem na Impulzu, třeba společně s českými interprety. Právě teď zpívá Helena Vondráčková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu už míří Eláni, královna bělých tenisiek, tady bude za malou chvíli. Ale právě teď k fotbalu. Na anglických fotbalových trávnicích vrcholí Premier League, ostrovní kluby ale zároveň čekají povinnosti v evropských pohárech.
1: Je to vůbec poprvé, kdy se do finále všech tří evropských pohárů probojovaly kluby z jedné země. Arsenal v lize mistrů, Aston Villa v evropské lize a Crystal Palace v konferenční lize. Postup Aston Villa měl přitom zvláštní příchuť. V hledišti mu hlasitě fandil následník trůnu princ William. Jeho tři ratolesti pak měli doma prodlouženou večerku, aby zápas dokoukali do konce. Úspěchy jdou z části na vrub obrovským penězům, které se v Premier League točí v přepočtu 200 miliard korun. S takovými částkami pak nakupují anglické kluby ty nejlepší hráče na světě. Téměř ze tří čtvrtin za ně hrají krajánci. Klubový úspěch letos minul české fotbalisty. Wolverhampton Ladislava Krejčího má už jistý sestup. Naděje Součkova West Hamu skomírá a klub zachrání v nejvyšší soutěži jen zázrak. Možná čas na to, aby se oba, po doufejme úspěšném návratu z mistrovství světa, poohlédli po novém klubovém angažmá. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

je Rádio Impuls, za pár minut bude 7:30. Máte rádi své kolegy v práci? My doufáme, že ano. Často to je doslova druhá rodina. A jak se svým milionovým kolegům odvděčit? Mám jeden tip, věnujte jim 7 pecek bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz, 7 pecek pošleme přímo k vám do práce vašim milovaným kolegům. Můžeme hrát přímo pro vás na Rádiu Impuls. Na Impulzu žijeme muzikou, českou muzikou, zpívá a hraje Lucie.

Je minuta před 6:30, neděle ráno, 10. května, krásné datum, májové datum. Pojďme na dnešní počasí, snad bude podobně hezké. Dobré ráno impulzáci, tak dnes ráno je u nás skoro jasná obloha, teplota 11 stupňů. Pěknou slunou neděli přeje z Horního Slavkova gladiátor Dan. Hezké nedělní ráno z Mnichova u Strakonic, máme 7,5 stupně a slunečno, děkujeme Danko. Krásné nedělní ráno z Horní Plané, jsou 4 stupně, svítí slunce, pěkný den a všem maminkám všechno nejlepší k jejich svátku přeje Dana. Ano, Dano, děkuji za to poznámku, přidáváme se, všechno nejlepší maminky. Ale teď ještě k počasí, dnes tady bude v Česku převážně jasno až polojasno, ráno ještě s výjimečnými mlhami, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.

0: Za chvilku už je 6:45. Nedělní ráno trávíte s Impulzem. Právě teď i s králem popu Michaelem Jacksonem. A jeden z králů českého popu, Václav Neckář, zaspívá za malou chvíli své šalalalalí. Dnes je 10. května, je druhá květnová neděle, takže slavíme Den matek, všechno nejlepší. V pražské Františkánské zahradě se při této příležitosti koná komunitní akce Stromy vděčnosti. Běh She Moves Mother's Day Race v pražských Holešovicích je určený všem ženám, včetně maminek z kočárky, a propojuje pohyb, komunitu i charitativní rozměr. Část výtěžku ze startovného půjde na podporu rodin a samoživitelek v obtížných životních situacích. V Letech u Písku proběhne pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu. Začínají oslavy 10 let pražských židlí a stolků. Série komunitních a kulturních akcí promění veřejný prostor v živou scénu. Vernisáž Imaginária divadla Bratří Formanů na pražské Štvanici představí interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. V pražské Stromovce i napříč regiony se běží charitativní závod Wings for Life World Run. Koná se po celém světě a podporuje výzkum léčby poranění míchy. A jdeme na sport. Češi hrají se Švýcarskem v rámci švédských hokejových her. Je to závěrečný turnaj Euro Hockey Tour. Hraje se taky nadstavba první fotbalové ligy. V Dalečíně na Vysočině se jede mistrovství České republiky v motokrosu a jede se třetí etapa cyklistického Giro d'Italia.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Dalibor Janda vchází bez vyzvání, alespoň nám o tom za chviličku zaspívá, bude tady další česká muzika, ale třeba Bee Gees to stihnou ještě před 7 hodinou raní. A za chvilku doprava 007, přesně za půl minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nedělní ranní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na silnicích a dálnicích je zatím klid. Připomínáme ale dopravní omezení na spojnici Prahy a Tábora na silnici číslo 3. Kvůli opravám je provoz sveden do zúžených jízdních pruhů v úseku mezi Voticemi a Oldřichovcem. Platí to pro oba směry. A pro všechny posluchače Impulzu, no dokonce i pro ty, kteří nás neposlouchají, platí, že se nám můžou ozvat a tím pomohou nejenom nám s naším dopravním zpravodajstvím, ale i ostatním řidičům kromě vás. To znamená, že 605 222 007 je linka, kterou můžete volat neustále. Stejně tak můžete kdykoliv využít naší mobilní aplikace, která je výborná, protože se snadno obsluhuje. Pokud je ještě ve svém mobilním telefonu nemáte, tak to změňte. Google Play anebo App Store, to jsou ty studnice, ze kterých můžete čerpat. Tady Impuls.

0: Tady Radio Impuls a slyšíte nás v neděli 10. května. Pojďme se podívat, jaké bude počasí. Na to, jaké je počasí, se podíváme díky vašim zprávám z WhatsAppu. Krásné ráno Impulzovi v Kojetíně, jsou 4 stupně a svítí slunce. Hezký den přeje Naďa. Zlaté hory, nádhera, čisto, jasno, sluníčko, 6 stupňů. Děkujeme mockrát a Pardubice plus 6 a jasná obloha. Hezký den, Stando. Tak v Česku dnes bude jasno až polojasno, ráno výjimečně s mlhami. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší mezi 18 a 23, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia. Za necelou minutu odbije 7. Lenka Svobodová má téměř připravené zprávy. Hned po zprávách kapela Krištof a Rubikon.
1: Víkend s rádiem Impuls. Jak si užívá prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu. A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Večerní fotbalové derby řeší policie. Na Táborsku včera spadl muž ze střechy. Zpěvačka Shakira se vrací do uší fotbalových fanoušků. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policii od večera zaměstnává fotbalová ostuda. Napadení hráčů Sparty, fanoušky Slávie při derby v Praze policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK s tím, že policie bude řešit i rozsáhlé používání pyrotechniky na stadionu v Edenu. Surovčík už na svém Instagramu avizoval, že bude napadení od fanouška Slávie řešit právní cestou. Slávia v duelu 2. kola nadstavbové části vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Její fanoušci ale v 7. minutě nastavení vběhli na hřiště a v nastalém zmatku se střetli i s hráči soupeře. Kvůli incidentu Slávii hrozí kontumace zápasu výsledkem 0-3. Nedohraným duelem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sešívaní mohou vyfasovat milionové pokuty i zavření stadionu. Jihočeští záchranáři včera pomáhali muži po pádu ze střechy. Stalo se to v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. 50-letý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve v Českobudějovické nemocnici. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
3: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
2: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát, který opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují. Zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Zpěvačka Shakira představila oficiální píseň letošního fotbalového mistrovství světa. Zatím odhalila pouze její část. Šampionát se bude hrát v létě ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, a to i za účasti Čechů. Kolumbijská zpěvačka nás nalákala na atmosféru letošního šampionátu. Krátké video ze slavného brazilského stadionu

0: už v roce 2010 autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice a její skladby byly také součástí ceremoniálu na dalších šampionátech. Letošní mistrovství světa ve fotbale začne 11. června. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: A na závěr jedna zahraniční horká aktualita. Výletní loď zasažená nákazou hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech. Doprovází plavidlo španělské civilní gardy. Píše to agentura AFP. Během rána proběhne evakuace cestujících a části posádky. Loď pak bude pokračovat v cestě do Nizozemska. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli 3 cestující.
2: A už jsou skoro 4 minuty po 7, je tady neděle 10. května, posloucháte Impuls, uslyšíte Erosa Ramazzottiho, Lady Gaga nebo Krištof.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: aktuální čas. 4 minuty zbývají do 7:45. Tady Radio Impuls. Chystá se u nás zpívat Eros Ramazzotti společně s Tinou Turner. A nebo třeba Petr Nať za malou chvíli. V Liberci završují mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. V autokempu Jinolice na Jičínsku končí setkání majitelů a příznivců značky Trabant. V Luhačovicích na Zlínsku se koná svěcení pramenů. Akce je součástí festivalu Otevírání pramenů, který symbolicky zahajuje lázeňskou sezonu. Ve Dvoře Králové nad Labem slaví 80 let od založení tamní zoo, představí úspěchy v chovu zvířat v posledních letech i projekty záchrany zvířat v Africe. Horské lázně Karlova Studánka uprostřed Jeseníků zahájí sezonu dosud nejrozsáhlejším programem. Součástí bude žehnání pramenů, historický knihtisk či dobová módní přehlídka. A v Hrádku nad Nisou na Liberecku slaví Den Evropy na trojmezí České republiky, Německa a Polska. Mají připravenou tradiční cyklistickou Tour de Tripoint na vzdálenost 50 až 80 kilometrů, historickou jízdu s odborným výkladem i bohatý program pro děti.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Krasavnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas.
6: Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpustíme.
2: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
7: Neposlušné tenisky já mám.
2: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.

Báječná věc, báječná píseň, Eros Ramazzotti a Tina Turner, za chvilku třeba David Dale, za malý okamžik. Ale teď je drobné vzpomínání, samozřejmě se i na Impulzu snažíme hledět do budoucnosti, ale aby člověk mohl hledět právě tam, musí se řídit přítomností a dokonce je potřeba občas zavzpomínat. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Já připomenu, možná vaše první velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět a že zvládnete úplně všechno na světě. Vraťte se společně s rádiem Impuls do dob, kdy se obyčejné okamžiky právě u vás měnily v ty nezapomenutelné příběhy. Když vám bylo 18, to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den, a to po 15. hodině. I v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat s námi na ten krásný věk kolem 18. Na rádiu Impuls právě teď muzika David Dale, za chvilku další česká v podání Miraje a za pár minut třeba Bon Jovi. Hezký den, hezkou neděli. Noc

0: Dobré ráno, tady Radio Impuls, je neděle 10. května, pojďme na počasí, nejprve na to, jaké je teď u vás. Tak krásné ráno z Frýdlantu nad Ostravicí, 1 stupeň jasno, sluníčko svítí, parádní ráno nám přeje Jaruna, děkujeme mockrát. Krásné ráno, Pec pod Sněžkou, 2 stupně, jasno, Radka. Dnes slaví 54. narozeniny, krásný bývalý desetibojař Tomáš Dvořák, všechno nejlepší. Děkujeme za informaci a taky vzkazujeme a přejeme. Krasová v Moravském Krasu, tam nám hlásí 6 stupňů, pěknou neděli přejí Ivona a František. Ještě si dáme zahrádky u České Lípy, tam je taky 6 stupňů a slunečno. Zdravíme i Vladimíra a zdravíme na Frýdecko místecko.
1: Pěkné ráno Impulzovi, tady Pavel z Paskova. Je 6 stupňů a mlha jak svině. Mějte se perfektně. Nazdar.
0: Děkujeme, to jste řekl zcela pregnantně o té mlze. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, ráno výjimečně tedy s mlhou, jak bylo řečeno i naším posluchačem. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.

0: Dobré ráno, krásné pohodové nedělní ráno. Za chvilku tady bude česká muzika, ale zatím nebudu prozrazovat, o co se jedná. Pochopíte, proč neprozrazuji za malou chvíli. Teď vítám našeho dnešního hosta na lince Impulzu, tedy zpěvačku Heidi Janků. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno všem.
0: Dnes je neděle 10. května, co pak máte v plánu, Heidi?
1: No, vy jste mě zastihli ve Francii, v městečku Remeš. My jsme tady s takovou partičkou na exkurzi po šampaň v sklepích, takže dneska nás čeká ještě krátká exkurze a cesta domů.
0: Takže chápu to správně, že jste nějaká skupina, která ráda ochutnává dobré věci, užívá si život a zatím i cestuje.
1: Ano, ano, přesně tak. My jsme s touhletou partičkou absolvovali už takovou exkurzi po proseku nebo po sklepích, kde se vyrábí proseko, a to bylo asi před půl rokem nebo před 3/4 rokem, a tam jsme si tak nějak domluvili a řekli jsme si, že by bylo hezký udělat i tu šampaň, takže teď na to došlo.
0: Dobře, zdravíme i do pražského proseka. Vy máte svoji kapelu, s kterou vystupujete. Co je u vás nového?
1: No, docela jsme se rozjeli, protože s kapelou Hyde Band jsme si řekli, že už fungujeme docela dlouho na to, že vlastně ten repertoár tvořily písničky, které už kdysi vznikly. Byly to gro toho repertoáru, byly písně z 80. let, kdy já jsem ještě jezdila s kapelou Supernova. Pak tam přibývaly nějaké jakože mladší písně, no ale teď jsme se domluvili, že bychom ten repertoár strašně rádi omladili o úplné novinky. No a jedna vlaštovka už je venku.
0: No, tak nám o té vlaštovce trošku popovídejte. Co je to za písničku?
1: Takže jmenuje se to Milé ženy. Vzniklo to vlastně na popud Adama Pavlíka, našeho kapelníka, který se zná s Vavou Čechovou, což je taková básnířka z Ostravy, a poprosil, jestli by nenapsala přímo pro mě nějaký hezký text. Pak chvilku ten text jako ležel ladem, kluci z kapely se k tomu moc neměli, tak já jsem si řekla, že je trošku popostrčím, a zadala jsem ten text do AI, teda nechala jsem zadat, a AI vytvořilo nějakou píseň. Když jsem to pustila klukům, tak řekli, že tohle hrát opravdu nebudou. Ono se to nepovedlo. Nicméně je to tak nějak vystřelilo a začali společně na té písnice pracovat a vznikla píseň, kterou má na starosti vlastně Heidi Band, a dotvořil to Marek Hoblík jakožto náš producent.
0: Umělá inteligence v umění, to je hodně diskutované, frekventované téma. Já si myslím, že možná kluci z vaší kapely to pojali tak, jak by se to mělo, tedy nechali se alespoň inspirovat umělou inteligencí. Tak bych řekl, že v rámci vytváření nové písně s názvem Milé ženy docela AI pomohla.
1: Já si myslím, že AI může být takový dobrý pomocník, ale špatný sluha. Mně to pomohlo vyburcovat kapelu k tomu, aby začali pracovat. A to si myslím, že je strašně dobře. Ta písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Tam vlastně z té původní AI verze skoro nic nezůstalo, možná jenom tónina. Ale mě to teda pomohlo k tomu, že ti kluci si řekli, že přece nebudou hrát písničku od AI, a začali opravdu makat.
0: Takže to zabralo. Heidi, krásné jaro, užijte si ochutnávku šampaňského v Remeši, kde právě teď jste. Ať se vám daří taky vaší nové písni Milé ženy. A my si ji teď společně pustíme. Hostem na Impulzu byla Heidi Janků.
1: Já děkuju a doufám, že se písnička bude líbit a třeba se objeví i v playlistu. Mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou.

Heidi Janku, Milé ženy, nová píseň, která poprvé zahrála právě na rádiu Impuls. Za chvilku zahraje Katy Perry anebo Miroslav Žbirka a dáme si dopravičku za půl minuty.

0: Jsme s vámi i na YouTube. Odebírejte Rádio Impuls. Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: To jsou ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, pojďme na to. Opatrnost je potřeba v Praze Hlubočepích na spojnici okruhu Metropole a Barrandovského mostu. Konkrétně v ulici k Barrandovu se poblíž čerpací stanice srazila dokonce 3 osobní auta, a to ve směru do centra. Nehoda zabírá levý jízdní pruh, projíždějte opatrně, ale konec konců dá se říct, že byste měli projíždět opatrně kdekoliv. A kdekoliv taky můžete mít po ruce aplikaci ve svém mobilním telefonu. Samozřejmě si bezpečně zastavte u krajnice, jestli řídíte sami, a poté nám nahrajte hlasovou zprávu a aplikace je k tomu vytvořena. Případně můžete jednoduše vytočit 605 222 007. Každopádně se budeme na vaše hlasy těšit a děkujeme předem, že vysíláte s námi.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Ka-ching.
1: Dobré ráno, krásné vstávání v neděli 10. května, za necelé dvě minuty odbije osmá. Vy nám opravdu dost píšete na WhatsApp 605 222 007, tedy vašich vzkazů je tam požehnaně a děkujeme vám za ně. Musím se jim tedy věnovat, krásné dobré ráno. V Holčovicích okres Bruntál máme jasno, krásně svítí sluníčko, je 5 stupňů. Děkujeme, Květo. Dobré ráno Impulzovi, Trojanovice v Beskydech se probudilo do krásného slunečného dne na obloze Azuro, venku zatím plus 8. A taky krásný svátek všem naším milovaným maminkám přeje Ilča. Ano, přidáváme se. Dobré ráno z Krnova, kde máme zatím jenom sedmičku, ale po pár dnech je krásně slunečno a to sluníčko určitě během dne vyhřeje. Krásnou maminkovskou neděli přeje Šárka. Ještě Abertami v Krušných horách 900 metrů nad mořem, slunečno 8 stupňů. Děkujeme i Lubomírovi. Dnes bude v Česku převážně jasná až polojasná obloha, ráno ještě výjimečně s mlhami, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem 7.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: Fiasko z pražského derby bude mít dohru. Podle Putina se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Kadeřníků pro psy přibývá. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Chování fanoušků fotbalové Slávie spustilo lavinu. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes bude incident řešit na mimořádném zasedání. Slávia by mohla na své příznivce doplatit milionovými pokutami a zavřením stadionu. Utkání druhého kola nadstavbové skupiny o titul přerušilo v 7. minutě nastavení vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika hráčů Sparty. Jen několik minut přitom zbývalo k dohrání zápasu, který mohl v případě vítězství znamenat pro Slávii obhájení titulu. S předstihem. Domácí Slávia vedla 3-2, teď jí hrozí kontumace na 0-3. Hlavní sudí Karel Rouček v zápise o utkání uvedl, že podle vedoucího týmu Sparty Miroslava Baranka byly napadení Jakub Surovčík, Jakub Martinec a Matyáš Vojta. Letenští kvůli ohrožení bezpečnosti hráčů odmítli v derby pokračovat. Celou věcí se už zabývá policie pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. Muži zákona budou řešit i rozsáhlé používání pyrotechniky na stadionu. Spartanský brankář Surovčík na Instagramu napsal, že bude napadení od fanouška Slávie řešit právní cestou. O něco veselější snad bude dnešní fotbalový program. V první lize se budou hrát 3 zápasy nadstavby, 2 mají výkop v 15 hodin.
5: V tomto čase začínají odvety semifinále středové skupiny. Pardubice hrají s Karvinou, Olomouc hostí Bohemians 1905. Domácí týmy jsou po výhrách před týdnem favoritem na finále. Čeká se, že by mohlo padnout hodně gólů. V 6:30 večer má výkop duel Jablonce a Hradce Králové. To už jsme ve skupině o titul. Na něj ani jeden z aktérů nemá, ale oba hrají o účast v evropských pohárech. V tabulce má zatím Jablonec o 2 body více. Jan Čada, Radio Impuls.
4: Ruský prezident Putin promluvil o válce na Ukrajině. Má za to, že se konflikt chýlí ke konci, uvedla to ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, jestli je ochotný vést rozhovory s evropskými zeměmi, Putin uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Schröder. Válku na Ukrajině začala ruská invaze v únoru 2022. Invazi nařídil právě Putin, který tím rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin se vyjádřil také k případnému jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. To bude podle něj ale možné až po dosažení trvalé mírové dohody. V Česku přibývá psích kadeřníků. Vedle stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes pokračuje soutěž psích kadeřníků z Česka i zahraničí. Co porota hodnotí, vysvětlila ČTK spolupořadatelka Kristýna Růžičková.
6: Hodnotí se kromě toho střihu samotného, to znamená to perfektní zpracování, které tam je, tak samozřejmě nějaká rovnováha, balanc a zároveň velice důležité, jak sám přistupuje k tomu vejskovi. To znamená, pokud by byl například hrubý, špatně se choval v průběhu toho stříhání, tak rozhodně mu budou zkrženy body.
4: Soutěží se v několika kategoriích. Nejnáročnější z nich je úprava pudlů. V Česku je podle asociace salonů pro psy několik tisíc provozoven zaměřených na psy a nové neustále přibývají.
7: A u tématu zůstaneme i 8:04, protože s vámi je Jakub Voříšek a dokonce jdu ve středu na stříhání. Opravdu. Takže dobré ráno, nedělní ráno s datem 10. května, bude tady taky spousta muziky, Palo Habera, Anna K, nebo právě teď Jelen a Jana Kirchner. Co se směješ?
2: Pevně to nejde.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls za chvilku, tedy za 3 minuty, bude 8:45. A nám zaspívá Anna K. své Údolí včel. Češi si oblečou opět oblečení se žlutými květy. Ve středu 13. května 2026 je můžou opět získat od tisícovek dobrovolníků po celém Česku. Sbírka se přizpůsobuje i současné digitální době.
1: 20 korun na koup jednoho ikonického měsíčku lékařského už nemusí mít lidé přímo u sebe. Přispět budou moct i za pomocí platby přes QR kódy. Místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová je ráda, že se povedla dát dohromady pořádná parta dobrovolníků.
2: Každý rok přibývají, ale to si jich bude více než 16.
1: Loni se povedlo vybrat přes 27,5 milionu korun. Peníze jdou například na podporu pacientů s rakovinou nebo vybavení nemocnic. Onkolog Milan Vošmik je vděčný za to, že taková akce v Česku probíhá.
3: Jsem velmi rád viděl i čísla, která jdou z výtěžku sbírky Ligy proti rakovině na výzkum. Proto bychom všem dárcům velmi rádi poděkovali.
1: Liga proti rakovině letos nabízí ikonické žluté kvítky už po 30. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Za chvilku už bude 8:30, v neděli ráno posloucháte Radio Impuls, je 10. května a zítra 11. května se opět budeme něco učit, protože i Radio Impuls má svého profesora. Každé všední ráno právě pan profesor prověřuje naše znalosti ze všech různých oborů lidského vědění. Je přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale budete ho mít rádi, takže zpátky do lavic každý všední den na Radio Impuls. Pan profesor. A právě teď pan Palo Habera.

0: Dobré ráno vám ze studia Impulzu minutu před 8:30 přejí Pavel Hudeček, Lenka Svobodová a Jakub Voříšek. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 v tisíci metrech na horách 16 stupňů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Duren Duren na Impulzu, Perfect Day. Doufáme, že váš den bude právě takový, tedy perfektní a co nejpohodovější, a že u toho budete poslouchat Impuls. Za chvilku uslyšíte českou muziku, tu nejzlatější českou klasiku Hana Zagorová zaspívá. Ale k dnešnímu datu je neděle 10. května, je tedy druhá květnová neděle a to znamená, že slavíme Den matek. Co se děje dál? V pražské Františkánské zahradě se při této příležitosti koná komunitní akce Stromy vděčnosti. Běh s názvem She Moves Mother's Day Race v pražských Holešovicích je určený všem ženám, včetně maminek z kočárky, a propojuje pohyb, komunitu i charitativní rozměr. Část výtěžku ze startovného půjde na podporu rodin a samoživitelek v obtížných životních situacích. V Letech u Písku proběhne pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu. Začínají také oslavy 10 let pražských židlí a stolků. Série komunitních a kulturních akcí promění veřejný prostor v živou scénu. Vernisáž Imaginária divadla Bratří Formanů na pražské Štvanici představí interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. V pražské Stromovce i napříč regiony se běží charitativní závod Wings for Life World Run. Koná se po celém světě a podporuje výzkum léčby poranění míchy. A míříme ještě ke sportu. Češi hrají se Švýcary v rámci švédských hokejových her, a to závěrečný turnaj Euro Hockey Tour. Hraje se nadstavba první fotbalové ligy. V semifinále skupiny o umístění se od 15:00 odpolední hrají odvety Olomouc Bohemians a Pardubice Karviná. Ve skupině o titul hraje v 19:30 Jablonec proti Hradci Králové. V Dalečíně na Vysočině se jede mistrovství České republiky v motokrosu a jede se taky třetí etapa cyklistického etapového závodu Giro d'Italia.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: kamarád?
1: Ozývá se váš kamarád Radio Impuls a rád bych teď řekl, že došlo opět k výběru z Českého Impulsu. Objasním, Český Impuls to je vlastně naše druhá stanice, náš druhý program Radia Impuls. Vysílá už od roku 2014, tak jestli správně počítám, už to na podzim bude 12 let. Hraje ty nejlepší české písničky 70. až 80. let. Hraje český pop, českou country, folk, trampské písničky. V programu Českého Impulsu se setkávají taková jména jako Marie Rotrová, Valdemar Matuška, nebo právě, jak jste slyšeli, Hana Zagorová a spousta dalších. A my každou hodinu děláme výběr do našeho velkého Impulsu právě z této stanice. Takže zase za necelou hodinu výběr provedeme. Za chvilku výběr dopravních informací, takzvaná 007. Pozor na příjezdu do hranic směrem od Lipníka nad Bečvou. Za chvilku, za minutu a půl další informace.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulsu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulsu.
4: Ticho? Kde pak? Na Impulsu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulsu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Podtitul Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme

22007 a jednak ve svém smartphonu najít svůj obchod, to znamená Google Play anebo App Store, a tam sehnat a nainstalovat aplikaci s názvem Radio Impuls. Je krásná, žlutá, má 4 Ačka a velmi snadno se do té aplikace nahrávají hlasové zprávy. My se potom budeme těšit, že se nám ozvete právě vy, že třeba i v neděli 10. května budete vysílat společně s Radiem Impuls. Za chvilku česká kapela Turbo a Láska z pasáží a ještě do 9. hodiny Amadeus anebo Robbie Williams.

0: Radio Impuls. Minuta a půl zbývá do 9. hodiny. To byl Adiemus, za chvilku Richard Miller, Ivan Tásler a Srdce jako kníže Rohan. Ale nejprve k dnešnímu počasí a ještě dříve k tomu aktuálnímu počasí. Nový Jičín, hloučka, obloha šedá, 9 stupňů, Soňa. Soňa, tak to jste skoro jediná, která jste nám dnes napsala, že je u vás šedá obloha. Všude, nebo skoro všude, alespoň u posluchačů, kteří dali vědět, bývá slunečno. Tak jak bude dnes? Bude jasno až polojasno, ráno ještě, nebo po ránu s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, tak jste skutečně měla pravdu, asi je u vás ten předvoj. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách 16 stupňů Celsia. Za chvilku jsou tady zprávy.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci, nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Fanoušci fotbalové Slávie napadli hráče Sparty. Česko slaví Den matek. Lidé si opět můžou pořídit kvítky proti rakovině. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Fotbalovou Slávii zradili vlastní fanoušci. Ligové pražské derby mezi Sešívanými a pražskou Spartou se nedohrálo kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů. Divákům oznámil ukončení zápasu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení. Hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut. Slávia vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Nedohraným duelem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Červenobílým hrozí, že zápas bude kontumovaný výsledkem 0-3. V takovém případě by Sparta 3 kola před koncem nadstavby snížila na druhém místě tabulky náskok vedoucí Slávie na 5 bodů a oživila by naději na získání titulu. Vršovickému klubu zároveň hrozí pokuta v řádu milionů korun a zavření stadionu. Dnešek patří maminkám. Podle amerického vzoru totiž Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Počátky tradice u nás sahají do doby první republiky. V roce 1923 se poprvé slavil v Československu a jeho propagátorkou byla dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková. Po druhé světové válce se svátek za komunistické totality začal dostávat do pozadí kvůli oslavám Mezinárodního dne žen. Po roce 1989 se část Čechů k tradici Dne matek vrátila. Lidé své maminky nejčastěji obdarovávají drobnostmi nebo květinami. U dětí jde třeba o dárky vyrobené ručně. Česko opět zaplaví žluté kytičky. Ve středu 13. května startuje 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Místo předsedkyně spolku Iva Kurcová Rádio Impuls řekla, že se přispívání snaží přizpůsobit 21. století.
5: Doba pokročila, mění se i způsoby, jak lze přispět. Už je to nejenom DMS-kou, kromě té hotovosti je možnost ještě QR kódu, takže každý ten pokladní vák má i svůj konkrétní QR kód.
4: Jedna květinka ikonického měsíčku lékařského vyjde nejméně na 20 korun. Lidé můžou případně přispět i víc. Do ulic českých měst letos vyráží přes 16 000 dobrovolníků. Netykám si s netýkavkou, to je název projektu, který v Sušici bojuje proti šíření invazního druhu netýkavky žláznaté. Zapojí se dobrovolníci a podle naší zpravodajky Kláry Fajstové také zpěvák a ekolog Dan Bárta. Dobré dopoledne, Kláro.
6: Hezký den. Přednáška muzikanta, ekologa a místního rodáka Dana Bárty se uskuteční od 17 hodin v Sušickém kině. Vstupné je dobrovolné a Bárta například vysvětlí, proč je třeba řešit invazní druhy rostlin a jak netýkavka ničí naši krajinu. Naplánovaná už je i dobrovolnická akce se společným vytráváním netýkavky na 10 kilometrech řeky Otavy. Uskuteční se 20. června. Počítá se s pravidelnými zásahy minimálně po dobu 5 let. Možné je i přispět finanční částkou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Sušice.
0: Jakub Voříšek, Radio Impuls. Zdravíme vás ze studia a posíláme další muziku. Falco, Helena Vondráčková, Alex Warren, ale právě teď začneme s Richardem Millerem, Ivanem Táslerem a textem Michala Horáčka, Srdce jako kníže Rohan.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
7: Rádio. Myslím, že jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Česká muzika se přiblížila, za chvilku je tady Helena Vondráčková, na Impulzu zaspívá své sladké mámení. Ale teď k aktuálním událostem. V Liberci završují mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. V autokempu Jinolice na Jičínsku končí setkání majitelů a příznivců značky Trabant. V Luhačovicích na Zlínsku se koná svěcení pramenů. Akce je součástí festivalu Otevírání pramenů, který symbolicky zahajuje lázeňskou sezonu. Míříme do Dvora Králové nad Labem. Tam se slaví 80. od založení tamní zoo. Představí se úspěchy v chovu zvířat v posledních letech i projekty záchrany zvířat v Africe. Horské lázně Karlova Studánka nachází se uprostřed Jeseníků. Zahajuje sezonu dosud nejrozsáhlejším programem. Součástí je žehnání pramenů, historický knihtisk či dobová modní přehlídka. A končíme v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Tam slaví Den Evropy na trojmezí České republiky, Německa a Polska. Mají připravenou tradiční cyklistickou Tour de Tripoint na vzdálenost 50 a 80 kilometrů, historickou jízdu s odborným výkladem i další bohatý program pro děti.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem ty nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

myslím, druhý nejslavnější rakouský muzikant. Tím prvním je Amadeus, tedy zmiňovaný Amadeus, a tím druhým právě interpret této skladby Falco. Za chvilku česká kapela Mandraže a Brouci a za pár minut třeba i Krištof nebo YouTube. A teď pár slov o zítřejším ránu. Náš reportér, náš zuřivec Aleš Růžička dělá záslužnou činnost. On totiž vzpomíná na lidi, kteří nejsou sice slavní, ale jsou pro nás velmi důležití. Jsou to lidé, kteří nebývají na titulních stranách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. My jim říkáme hrdinové všedního dne. Jsou to hasiči, záchranáři, ošetřovatelé, pekaři, řidiči autobusu, učitelé, strojvůdci, zkrátka všichni, kteří si zaslouží naše poděkování a mnohokrát se mu toho poděkování nedostává. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička opět zítra ráno u Impulzových.

0: Do krásného slunečného počasí se probudila velká část Česka, tak krásný pohodový den, nedělní den přeje od mikrofonu Impulzu Jakub Voříšek. Jdeme na počasí, dnes bude většinou jasno až polojasno, jen po ránu byly někde výjimečně mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 7 minut po 9:30 Lenka Svobodová přišla.
1: Dřív než ostatní.
2: Podle šéfa fotbalové Slávie Tvrdíka dostanou výtržníci ze včerejšího nedohraného derby se Spartou doživotní zákaz vstupu na stadion. Tribuna Sever bude do odvolání uzavřená. Víc řekneme ve zprávách v celou.
0: Ano, počkáme si na ně a do té doby budeme hrát spoustu muziky, zahraniční i české. A českou za chvíli, protože naším dnešním hostem je zpěvačka Heidi Janků. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno všem.
0: Dnes je neděle 10. května, co pak máte v plánu?
3: No, vy jste mě zastihli ve Francii, v městečku Remeš. My jsme tady s takovou partičkou na exkurzi po šampaň v sklepích, takže dneska nás čeká ještě krátká exkurze a cesta domů.
0: Aha, takže chápu to dobře, že jste nějaká skupina, která se speciálně vypravila, aby ochutnala dobré věci a trošku si užila života v zahraničí.
3: Ano, ano, přesně tak. My jsme s touhletou partičkou absolvovali už takovou exkurzi po proseku nebo po sklepích, kde se vyrábí proseko, a to bylo asi před půl rokem nebo před 3/4 rokem, a tam jsme si tak nějak domluvili a řekli jsme si, že by bylo hezký udělat i tu šampaň, takže teď na to došlo.
0: Ale zdravíme nicméně i do pražského proseka. Vy máte svoji kapelu, s kterou vystupujete. Co je u vás nového?
3: No, docela jsme se rozjeli, protože s kapelou Heidi Band jsme si řekli, že už fungujeme docela dlouho na to, že vlastně ten repertoár tvořili písničky, které už kdysi vznikly. Byly to, gro toho repertoáru byly písně z 80. let, kdy já jsem ještě jezdila s kapelou Supernova. Pak tam přibývaly nějaké jakože mladší písně, no ale teď jsme se domluvili, že bychom ten repertoár strašně rádi omladili o úplné novinky. No a jedna vlaštovka už je venku.
0: No dobře, tak co je to za vlaštovku?
3: Takže jmenuje se to Milé ženy. Vzniklo to vlastně na popud Adama Pavlíka, našeho kapelníka, který se zná s Vavou Čechovou, což je taková básnířka z Ostravy, a poprosil, jestli by nenapsala přímo pro mě nějaký hezký text. Pak chvilku ten text jako ležel ladem, kluci z kapely se k tomu moc neměli, tak já jsem si řekla, že je trošku popostrčím, a zadala jsem ten text do AI, teda nechala jsem zadat, a AI vytvořilo nějakou píseň. Když jsem to spustila klukům, tak řekli, že tohle hrát opravdu nebudou. Ono se to nepovedlo. Nicméně je to tak nějak vystřelilo a začali společně na té písnice pracovat a vznikla píseň, kterou má na starosti vlastně Heidi Band, a dotvořil to Marek Hoblík jakožto náš producent.
0: Umělá inteligence a umění, to je hodně diskutované a problematické téma v této době. Já myslím, že kolegové z kapely to vyřešili skvěle, že si AI vzali jako inspiraci. Řekl bych, že píseň Milé ženy na AI vydělala.
3: Já si myslím, že AI může být takový dobrý pomocník, ale špatný sluha. Mně to pomohlo vyburcovat kapelu k tomu, aby začali pracovat. A to si myslím, že je strašně dobře. Ta písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Tam vlastně z té původní AI verze skoro nic nezůstalo, možná jenom tónina. Ale mě to teda pomohlo k tomu, že ti kluci si řekli, že přece nebudou hrát písničku od AI, a začali opravdu makat.
0: Takže to zafungovalo. Takže přejeme krásné jaro, užijte si ochutnávku šampaňského v Remeši, kde právě teď jste. Ať se daří vaší nové písni Milé ženy, a my si ji teď společně pustíme. Naším hostem na Impulzu byla 10. května Heidi Janků.
3: Já děkuju a doufám, že se písnička bude líbit a třeba se objeví i v playlistu. Mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou.

Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bubrinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko s No Name.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přeloženo, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jdeme na to. Na výjezdu z hranic směrem na Lipník nad Bečvou na kruhovém objezdu u Drahotuší došetřuje policie nehodu. Srazilo se tady osobní auto s motorkou, průjezd je ale bez omezení. Nebezpečnou situaci hlásíte z D1 ve směru od Brna na Prahu na 37. kilometru stojí na dálnici porouchané vozidlo. Kdyby něco, je jednoduchá cesta, jak se nám ozvat, 605 222 007 a nebo naše aplikace, ozvěte se nám. Musím říct, že Lence Haluzové to dneska obzvlášť sluší. Ahoj, Vlastíku.
2: Mám speciální melír, dala jsem si řasy a jsem úplně šťastná.
1: Takže víkendový záskokář, Vlasta Korec u mikrofonu.
2: Ano, prosím, jsem tak... zde a těším se na svůj nedělní dopolední drive.
1: A vypadáš tak jako letně. Víš, že se zase ochladí, pozor na to.
2: Já jsem tady za Lenku, takže mě to všechno jedno. Lenka zvládá všechno, tak já už taky.
1: A sluší jí to dneska stejně jako jindy. Možná ještě víc, neříkejte jí to. Vlastíku, máš nějaký vtip pro nás o víkendu?
2: Něco připravený. Bych tam asi vyškrábnul, jdu na to.
1: Jdeme na to.
2: Poslouchej. Muž zastaví jiného muže na ulici. Přijde k němu, říká, dobrý den, prosím vás, nezlobte se, hledám vlakové nádraží. Nezlobím se, hledejte.

0: Hezký dobrý den, startuje nedělní dopolední vysílání. Budu vám dělat průvodce a budu se snažit, abych to zvládl od 10 do 14 hodin. Lenka ta si dneska bere volno, německy takzvané frei. Tak co nás čeká, jaké bude dnešní počasí? Bude jasno až polojasno ráno s výjimečnou mlhou, to už je za námi. Ovšem odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Jaká muzika bude hrát za chvilku, to se dozvíte, stačí ladit vlny Rádia Impuls. Lenka Svobodová ve studiu, jdeme na zprávy.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
5: Švihu z derby dostanou doživotní zákaz. Češku v Alpách zasáhl blesk. V lázních Karlova Studánka na Bruntálsku začíná sezóna. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Blamáž z derby pražských S má do hru. Po vniknutí fanoušků Slávie na hřiště a napadení hráčů Sparty se v Edenu uzavírá do odvolání tribuna Sever. Identifikovaní výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion sešívaných. Dění okolo nedohraného zápasu nám shrne reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Potyčku v Edenu řeší i policisté. Detektivové včerejší vběhnutí fanoušků na trávník vyšetřují jako podezření z výtržnictví, za které konkrétním lidem hrozí až 2 roky vězení. V závěru utkání to vypadalo na výhru Slávie o 1 branku, sešívaní by tak měli jistý letošní titul. Výtržníci se ale postarali o předčasný konec derby. Nad trávníkem se rozlil dým z pyrotechniky, ultras vběhli na trávník a napadli i některé hráče Sparty. Šéf vršovického týmu Jaroslav Tvrdík chápe, že pak letenští zápas nedohráli.
7: Když jsme o tom vedli diskuzi u nás, tak jsme dospěli k závěru, že bychom se na Spartě zachovali stejně.
6: Podle Tvrdíka si Slávia zkomplikovala cestu k vytouženému titulu. V A týmu sešívaných navíc skončí po derby nejlepší střelec ligy Tomáš Chorý a obránce David Douděra. Oba včera dostali červené karty. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Míšo, díky. Já ještě doplním, že k celému incidentu se dnes budeme vracet i s naším sportovním reportérem Standou Sikmundem, a to ve 13.15. Do 28-leté Češky v rakouských Alpách udeřil blesk. Žena utrpěla závažná zranění. Záchranáři ji vrtulníkem dopravili do nemocnice. Hospitalizovaný je i její o rok starší přítel. Informuje o tom policie ve spolkové zemi Štýrsko. Dvojice vyrazila na výstup včera dopoledne. Kousek před vrcholem hory ale zaskočila náhlá bouřka. Blesk udeřil v bezprostřední blízkosti obou turistů. Ženu tlaková vlna odmrštila k zemi tak, že krátce ztratila vědomí. Muž přivolal na pomoc horskou službu, která na pomoc přispěchala vrtulníkem navzdory nepříznivému počasí. Další záchranáři dorazili pěšky. Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zahajují sezónu. Dnes proto nabízejí nejrozsáhlejší zahajovací program v historii. Lidé se dozvědí, že lázně nejsou jen o procedurách, ale také o společenském životě. Jedním z hlavních motivů letošní slavnosti je připomenutí 4 přírodních léčivých zdrojů, na kterých zdejší lázně stojí.
8: A to jsou minerální vody, mimořádně čistý vzduch, rašelina a léčivý plyn. Jejich ochrana a využití tvoří základ lázeňské péče. Kdo chce vidět víc, má možnost zúčastnit se besedy na toto téma s odborníkem na balneologii. Například postupy a účinky zdejší rašelinové léčby zkoumali právě nedávno přední znalci v oboru. A čistota ovzduší, ta je proslulá i za hranicemi naší země. Otevření lázeňské sezóny se však neobejde ani bez tradiční bohoslužby a požehnání pramenů biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karlova Studánka.
5: Španělsko zahájilo proces evakuace cestujících z výletní lodi zasažené Hantavirem, píše to agentura Reuters. Plavidlo dnes ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotniční činitelé. Ti provedou finální kontrolu, aby mohlo začít vyloďování pasažérů. Zprávy končí, dopolednem vás netradičně v neděli provede vlastní Korec.
0: Děkuji za zprávy, ahoj za hodinu.
5: Ahoj.
0: Ano, před námi je nedělní dopolední vysílání v celé své kráse. Ať se dobře bavíme, startuje kapela Činasky s hitem Potkal jsem tě po letech. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio. Radost ze života i na víkend.
1: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: průběhu dnešního nedělního dopoledního vysílání budeme snad každou písničku hrát našim maminkám. Důvod je prostý, dnes slavíme Den matek. Já té své mamince na Vysočinu už jsem volal, moc se mi pogratuloval. Ona mě samozřejmě dala čočku, že nic slavit nebude, žádný dárky nechce, ale já jsem musel. Toho se také týká dnešní téma dne. Jaké maminčiny hlášky nikdy nezapomenete? Platí, že maminka má vždycky pravdu. A pozdravte svou maminku ve vysílání Rádia Impuls. Zkuste namluvit vzkaz na naší mobilní aplikaci nebo pište na WhatsApp a vysílejte s námi. Číslo je stále stejné 605 220 2007. Co budu pouštět dál, jakou muziku? Velký hit kapely Bonnie M, Daddy Cool, a pak nádherná skladba Karla Gotta a Lucie Bílé, co sudičky přáli nám. Tady nedělní dopolední impuls, je neděle 10. května, 10 hodin 15 minut. Hezký den.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
5: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
6: Jako ten stomatolog, kterého lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
0: Koukám tady na naši WhatsAppovou komunikaci, to, co píšete k nám na číslo 605 222 007. Je tady jedna skvělá zpráva, kterou vám musím přečíst. Přišla v 5 hodin a 15 minut. Píše Tomáš a píše, jedu do Hamburku s džusama. Tak doufám, Tomáši, že už v tom Hamburku jsi, bez nehody, v klidu a s úsměvem na rtech. Jestliže chcete psát přání maminkám, píšte 605 222 007. Tohle jsou Bonnie M a velký hit, který se jmenuje Daddy Cool.

0: Skladba z roku 1982, Laura Branigan a pecka se jmenuje Gloria. Tady nedělní dopolední vysílání Rádia Impuls. A já připomínám zásadní věc, ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. A jak svým milionovým kolegům se můžete odvděčit? Zkuste jim věnovat 7 pecek v kuse a bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Už tohle pondělí, to znamená zítra v 9, můžeme hrát pro vás. Hlavně pro vaše milionové kolegy. Tady u nás na Rádiu Impuls. Už se moc těším. Přihlášení je naprosto jednoduché, stačí na www.impuls.cz vyplnit formulář. Já si to zítra přečtu a budu volat někomu z vás. A vy budete psát svým skvělým kolegům. A víte, jakou jim uděláte radost, když zazní vaše přání přímo z éteru a další pecky budou patřit jenom jim? Tak zítra uvidíme.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
2: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Sportovní impulzy.
1: Asi každý Čech někdy viděl koňské dostihy nebo parkour. Určitě nás poslouchá také pár fanoušků závodu chrtích a možná někdo zažil i soutěž králíčích skoků. Obecně ale můžeme říci, že zvířecích sportovních kuriozit v Česku moc nemáme. Jiné je to v Americe a proto se teď za jednou specialitkou vydáme přímo až do Kalifornie.
2: Ve městě Angels Camp právě tento pátek odstartuje prestižní soutěž žabích skokanů. Závodí se vlastně v trojskoku. Buď to si z přírody přinesete, anebo za $5 pronajmete žábu, kterou pak postavíte na startovní bod a bez dotyku ji musíte přimět, aby na 3 odrazy odskákala co nejdále. Žabí žokejové, protože takhle se lidským soutěžícím opravdu říká, proto křičí, dupou a svého svalnatého svěřence před sebou doslova ženou do dálky. Jakou vzdálenost myslíte, že může taková žába na 3 odrazy urazit? Ať se máte čeho chytit, prozradím, že i my lidé tuhle disciplínu známe. A nejedná se o klasický trojskok, protože ten je s rozběhem, ale o takzvaný žabí třískok s nožmo. Agentura Dobrý den uvádí, že rekordmanem je pan Jiří Gasior, kterému naměřili 933 cm. Zpátky ale k žabám do Ameriky. Jejich rekord je zhruba 6,5 metru a tuhle cifru překonat, to je sen každého žokeje. Za nové světové maximum totiž náleží odměna přes 400 tisíc korun. Aby si po rozdělení výhry se stájí tolik vydělal žokej při Velké Pardubické, musí aspoň na stupně vítězů.
3: Stamp Town vyhraje Velkou Pardubickou. High in the sky bude druhý.
2: Na druhou stranu žabí rekord padl naposledy před 40 lety. Obvykle se tedy vítěz musí spokojit s odměnou kolem 15 nebo 20 tisíc. Pohárem a zvěčněním na místním chodníku slávy, kde má každý ročník svou mosaznou plaketu. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Skvělá Impulzovic krabička, olympici, které uvidíme letos na Českém mejdanu s Impulzem. Těším se, ale teď ještě jedna zpráva, chystáme se na dopravu. D1, několik odstavených aut a nehoda motorkáře, už za chvilku v 007.

Hovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte, nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Silnicím se věnujeme i v neděli. Jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zaměstnává záchranáře na trase mezi Prahou a Kutnou Horou na silnici 2 v úseku Bečváry Suchdol. Boural zde motorkář. Kluci, holky v jedné stopě. Pozor, prosím. Tohle nebývá v dopravě zvykem, ale teď sledujeme sérii odstavených aut na dálnicích. Na D1 stojí porouchané auto na 15. kilometru směrem z Prahy na Brno. Ovšem v protisměru na Prahu jsou odstavená auta na 43. a pak ještě na 38. kilometru D1. Na Hradecké D11 vidíme odstavená auta na 54. a potom také na 61. kilometru směrem z Prahy na Jaroměř. Dávejte prosím ve zmíněných úsecích pozor. A ještě jeden váš postřeh, halo?
2: Tady zborče, dej krajta. Lidí pašíkem z Karlaček na Prágl, vytáhl jsem rodinku na vejlet, jo? A zatím hlásím pohodovou jízdu. Když se něco změní, tak dám vědět. Zdar a šťastný dolet.
1: A zdar, pašáku. To je bytelná zpráva. Koukej se věnovat rodině, celé familii. A ozvi se, kdyby něco, nebo i kdyby byla pohoda. Já to rád odvysílám. 605-222-007. Mějte se, krajta, poslouchaj v neděli. Nedělu. Teď budu hrát Celine Dion, Darinku Rolincovou, obrovskou pecku Čo mě věš, Adele Skyfall a věřím, že ještě stihneme mou milovanou oblíbenou Over My Shoulder od Mike and the Mechanics. Tohle je Impuls, dobré nedělní dopolední poslouchání, kuci, holky.

0: Tohle je klasická bondovka Adele Skyfall. Nedělní dopolední impuls je 10. května, bude 11 hodin u vás doma, zřejmě už voní oběd. Nebo pokud jste někde venku, někde na kole a slyšíte rádio, tak třeba si dáváte dopolední kávu nebo cokoliv. V každém případě, ať jsem vás zastihl kdekoliv. Doufám, že v tom dobrém rozpoložení a věřím, že zprávy o počasí vás potěší. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Dodáme nejvyšší teploty 18 až 23 v tisíci metrech na horách, 16 stupňů Celsia. Ve studiu Léňa Svobodová. Leničko, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Tak jdeme na zprávy, ne?
1: No tak jo.
2: Víkend s rádiem Impuls. Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Na fotbalovém derby má do hru. Hokejisté odehrají generálku proti Švýcarsku. Svých kadeřníků přibývá. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Nevhodné chování fanoušků včera zůstalo zavřené ve vršovickém Edenu. Po nedohraném derby mezi Slavií a Spartou už policie v Praze evidovala mezi příznivci klubů pouze drobné potyčky. Policejní mluvčí agentuře ČTK dnes řekl, že nikoho po utkání nezadrželi. Zápas druhého kola nadstavbové skupiny o titul přerušilo v 7. minutě nastavení vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika hráčů Sparty. Policisté událost vyšetřují pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dvouleté vězení. V následujících dnech budou prověřovat kamerové záznamy. O postizích jedná i Ligová fotbalová asociace. Ve hře je zavření stadionu a pokuta v řádu milionů. Důsledky už vyvozuje samotná Slavia, které utekla možnost v předstihu obhájit titul. V A týmu sešívaných skončí po derby nejlepší střelec ligy Tomáš Chorý a obránce David Douděra, kteří včera dostali červené karty. Uzavřená do odvolání bude tribuna Sever. Dobrovolní hasiči na Žďársku znovu usilují o rekord. Jsou jich zhruba 2000 a snaží se zdolat 16 let starý rekord v dálkové přepravě vody pomocí hadic a čerpadel. Včera se jim to na 64 kilometrů dlouhé vzdálenosti nepodařilo. Podle Dany Tilšové ze Žďárského okresního sdružení hasičů to ale opravdu zkoušejí znovu.
4: Na trati je 2344 hasičů. Máme tady 55 cisteren pro plnění vody a 254 požárních stříkaček. Celkem je na trati nataženo 3529 kusů hadic.
3: Cílem akce nazvané Vrátíme svratku do pramene je propojit na trase dlouhé přes 64 kilometrů místo, kde svratka opouští Vysočinu s jejím prameništěm ve Žďárských vrších. V Česku přibývá psích kadeřníků. Vedle stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes pokračuje soutěž psích kadeřníků z Česka i zahraničí. Co porota hodnotí, vysvětlila ČTK spolupořadatelka Kristýna Růžičková.
5: Hodnotí se kromě toho střihu samotného, to znamená to perfektní zpracování, které tam je, tak samozřejmě nějaká rovnováha, balanc a zároveň velice důležité, jak sám přistupuje k tomu vejspoje. To znamená, pokud by byl například hrubý, špatně se choval v průběhu toho stříhání, tak rozhodně mu budou zkrženy body.
3: Soutěží se v několika kategoriích, přičemž nejnáročnější z nich je úprava pudlů. V Česku je podle Asociace salonů pro psy několik tisíc provozoven zaměřených na psy a neustále přibývají nové. Čeští hokejisté už za hodinu dovrší generálku na světový šampionát. Na závěr švédských her se v Engelholmu utkají se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit. Svěřenci Radima Rulíka úvodní zápas se Švédskem vyhráli, včera pak podlehli Finům. V sérii Eurohockey Tour už mají naše zajištěné druhé místo za Švédskem. Po návratu do Prahy večer kouč Rulík oznámí nominaci na mistrovství světa. Do něj vstoupí český tým pátečním zápasem proti Dánsku ve Freiburgu. Zprávy v 11 končí a na Impulzu je s vámi už znovu Vlastík Korec.
0: Ano, velice rád, hodinu si vychutnám, ale prosím tě, psí terapie červeným světlem, ozonoterapie, takhle se to dělá, takhle to...
1: No, ano.
0: To bych chtěl taky zkusit, to musí být paráda, ne?
1: Mají se krásně, pejsci.
0: No, tomu věřím. Děkuju moc, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nedělní dopolední vysílání na Impulzu. Za chvilku Luci je šťastný, chlap opět a Radeček, všechno je v pořádku. Věřím, že jste v té nejlepší pohodě, tak věřím, že i Impuls k tomu svou troškou přispěje.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ladíte nedělní dopolední vysílání Rádia Impuls. Začnu jednou aktuální zprávou, která se týká dopravy. Nehoda motorkáře překáží na trase Praha Kutná Hora v úseku Bečváry Suchdol u Chotouchova. Dávejte prosím ve zmíněném úseku pozor, ještě jednou posílám apel do celé republiky pro vás, pro všechny, kteří jste v jedné stopě. Vím, je super počasí, silnice vybízí k výletu, zvláště v neděli dopoledne, dokud ještě není provoz, dávejte na sebe pozor. A vy ostatní taky nepřehledněte ty rychle letící střely, kterým se říká motorkáři. Máme neděli, je také den matek a máme tady téma dne. Jaké maminčiny hlášky nikdy nezapomenete? Platí, že maminka má vždycky pravdu a zkuste pozdravit svou maminku do vysílání. Volejte přes naši žlutou aplikaci nebo pište na WhatsAppky. Já jsem tady najednou narazil. Ahoj, tady je Tonda, zdravím všechny impulzáky, ale hlavně moji maminku Moničku, kterou bych za nic na světě nevyměnil a přeju jí všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Těch zpráv je opravdu dost, vybírám tady další. Jak pak zní? Ne, to je 6 stupňů, to zase nepotřebuju. Nějakou zprávu pro maminku, kde pak je? Jo, tady je. Tady je vzkaz pro moji maminku, moc ji miluju a jsem na ní moc pyšná. Děkuju jí za to, že se o mě stará, i když je to někdy těžké. Tohle píše Karla, jste hodní a dobří, že myslíte na své maminky. Zkuste koupit květinu, zajďte za maminkou, dejte jí velkou pusu, obejměte ji a řekni, mámo, já tě mám moc rád. Dnes jeden matek, přeju všechno nejlepší.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
7: Prozradím, že třeba německé automobilky v tuto chvíli opravdu už vyvíjejí jak syntetický benzín, tak syntetickou naftu.
4: Politická arena, vzpomínky, ale také překvapení.
8: No je, protože ty pojišťovny mají miliardy na účtech.
9: A to je škoda, že nám vypadl Roman Špusler.
4: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu.

0: Chtěl jsem se kouknout, ze kterého roku je tahle skladba Needles and Pins od legendárních Smokey. Radši jsem to neudělal. Vím, že je nedělní dopoledne, že máme 10. května, bude 11:30, máme svátek všech matek, maminek, tady mám jednu krásnou zprávu. Zdravím Vlastíku, přeji dnes všem maminkám, hlavně i té mojí, vše nejlepší, moc zdravím, štěstí a radost. I já jsem již matka, dostala jsem dnes od manžela a dcery krásnou kytku. Přeji krásný den, posílám sluníčko. Moje mamka mě preventivně sprdne a jinak je jen jedna. Mámy moc ráda, Kristýna z Olomouce. Děkujeme za to, že píšete na náš WhatsApp, anebo zkuste zavolat hlasovou zprávu přes naši žlutou aplikaci. A teď trochu jiné téma, jsou lidé, kteří nebývají na titulních stránkách novin, přesto mnohdy zachraňují životy. Jsou to hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale třeba také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusů. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Opět tohle pondělí, hned ráno u Impulzových. A další muzika. Mám pro vás vyznání Petra Koláře. Ricky Martin přispěchá se svým velkým hitem, který se jmenuje Maria. No a pak dostane prostor ostravský gastrošef. Těším se. Tak poslouchejte Radio Impulse.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
1: Dlouho jsem se těšil, je to tady. Dnešní den matek neunikl ani nejlepšímu kuchaři ve vesmíru. Tím kuchařem je pochopitelně Heřman Gazda. A protože potěšit maminku něčím dobrým je vždycky dobrý nápad, má pro vás rychlý a skvělý kosmický recept. Heřmane Gazdo, je to tvoje, vyprávěj.
2: Zdůřilou, batka moje. Zdůř. Kukám do kalendáře a vidím, že dneska mají kutilové, mechanici, šoféři, opravaři a dalších tisíc profesí svátek. No dneska jeden matek a matiček. Bez matky by neexistovalo žádné pevné spojení. Ať se jedná o matku velikou nebo maličkou, matkám vděčíme za pevné vazby i záchrany života. Ke každé matce existuje klíček, kterým ji můžeš vytočit. Na to dávej velkého bacha, nebo naopak pořádně přitáhnout, což mají matky rady. Tuž tak všecko nejlepší, matičky naše. Máte veliký svatek, tak se musíte všecky namazat. Ale bacha, všeho s mírou. To vám přeje ostravský gastrošef. No a když dneska budu probíhat oslavičky, tak to v kuchyni nemusíte s tím jídlem přehánět, aby jsme nestravili celý den vařením. Já vám na sociálních sítích Rádia Impuls ukážu recepis, který zmaknete za 5 minut. A každý Itál, který ho uvidí, skončí na sedativech. Nevěříš? Val se tam kuknout. Stojí to za to. To je z dálného ostravského východa pro dnešní krásnou nedělu všecko. Mějte se nadherně, sikorky moje.
1: Heřman Gazda, děkujeme moc. Koukněte na ty naše socky, tam se dozvíte víc. Děkujeme pěkně. Já bych si přál, aby si jednou Heřman Gazda otevřel svou vlastní restauraci. Já bych tam byl pravidelným hostem. Byl bych zvědav, kolik těch michelinských hvězd by vlastně získal.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Hana Zagorová, velký hit Simpulzovic krabičky, já se vznáším, já se taky vznáším, já taky létám a to jsem si vůbec nic nedal. Možná je to tím, že mě za chvilku čeká aktuální dopravní zpravodajství. O čem bude? Koukneme se na úsek Bečváry Suchdol, podíváme se na D1 a D11. Hned po dopravě Marek Ztracený.

0: jenom na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zaměstnává záchranáře na trase mezi Prahou a Kutnou Horou na silnici číslo 2 v úseku Bečváry Suchdol. Boural zde motorkář. Koukám se dál, tohle nebývá v dopravě zvykem, ale mám pro vás další aktuální informace, tak se na ně pojďme podívat, co se děje a kde nás tlačí dopravní bota. Ucpává se trasa Tábor Praha na silnici 3 u Benešova, srazila se tady dvě auta. Další nehoda komplikuje provoz na D1 u Brna na 192. kilometru směrem od Vyškova na Prahu. Tvoří se kolona. V návaznosti na to vázne doprava také na bratislavské D2 na příjezdu do Brna. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na D1 u Jihlavy mezi 111. a 112. kilometrem směrem z Prahy na Brno. A teď tady máme postřeh z Vysočiny od posluchače Tomáše. Ahoj Tome, kde jsi a co se tam děje? Vyprávěj.
2: Ahoj Impulzáci, jedu od Velkého Meziříčí na Velkou Bitež po 602. Dávejte bacha, šedej Kodiak chytá, čau, šťastnou cestu.
1: Děkujeme za hlášení. Tak tedy opatrně ozvěte se k nám do dopravy na číslo 605 222 007, případně se ozvěte přes aplikaci. My rádi vaše hlášení odvysíláme, protože si pomáháme navzájem. Tady je Impuls, nabízím hit kapely Rednecks, Wish You Were Here.

0: Nedělní dopolední vysílání Rádia Impuls schyluje se k pravému polední. Věřím, že máte oběd připraven, že to bude jen ta nejlepší kombinace chutí, kterou můžete vůbec vymyslet. No ale jaké bude dnešní počasí? Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách 16. Lenka Svobodová ve studiu, zprávy připravené?
1: Ano, samozřejmě.
0: Dobře, jdeme na to.
2: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi. Živě na Impulzu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
1: Pán z vlaku zabil mladého muže. Po skandálním derby rezonuje téma bezpečnosti na stadionech. Oblečení Čechů ozdobí žluté květy. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U Říčan nedaleko Prahy zemřel mladík při pádu z vlaku. Noční neštěstí vyšetřuje policie. Podle kriminalistů muž nejspíš cestoval mezi vagóny. V případu je nařízená pitva, která by měla určit, jestli nezletilý nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Kvůli nehodě byl na trati mezi Uhříněvsí a Říčany zhruba na 2,5 hodiny přerušený provoz vlaků. Bezpečnost na stadionech bude řešit ministr pro sport. Boris Šťastný bude o možnostech jejího zlepšení jednat s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou. Ministr to dnes uvedl na síti X. Události ze závěru včerejšího derby mezi Slavií a Spartou v Praze označil za nesmírně nešťastné. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo. Slavia v závěru duelu druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3-2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. Během nastavení ale běhli domácí fanoušci na trávník a fotbalisté obou mužstev utekli do kabin. Přesto se slavističtí příznivci střetli s hráči Sparty a některé napadli. Další z takzvaných ultras doběhli až k protějšímu rohu stadionu a začali do sektoru hostujících diváků házet světlice. Napadení hráčů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až 2 roky vězení. Slávii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Sám klub už z A týmu vyřadil hráče chorého a Douděru a do odvolání uzavírá tribunu Sever. Snad pozitivnější dávku fotbalu dnes dostanou fanoušci jiných klubů. V první lize se hrají 3 zápasy nadstavby, 2 mají výkup v 15 hodin.
3: V tomto čase začínají odvety semifinále středové skupiny. Pardubice hrají s Karvinou, Olomouc hostí Bohemians 1905. Domácí týmy jsou po výhrách před týdnem favoritem na finále. Čeká se, že by mohlo padnout hodně gólů. V 6:30 večer má výkop duel Jablonce a Hradce Králové. To už jsme ve skupině o titul. Na něj ani jeden z aktérů nemá, ale oba hrají o účast v evropských pohárech. V tabulce má zatím Jablonec o 2 body více. Jan Čada, Radio Impuls.
1: Češi si oblečení opět ozdobí žlutými květy. Ve středu 13. května je můžou lidé opět získat od tisícovek dobrovolníků po celém Česku. Sbírka se přizpůsobuje i současné digitální době.
4: 20 korun na koupi jednoho ikonického měsíčku lékařského už nemusí mít lidé přímo u sebe. Přispět budou moct i za pomocí platby přes QR kódy. Místo předsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová je ráda, že se povedla dát dohromady pořádná parta dobrovolníků.
5: Každý rok přibývají, ale to si jich bude více než 16 000.
4: Loni se povedlo vybrat přes 27,5 milionu korun. Peníze jdou například na podporu pacientů s rakovinou nebo vybavení nemocnic. Onkolog Milan Vošmik je vděčný za to, že taková akce v Česku probíhá.
6: Jsem velmi rád viděl i čísla, která jdou z výtěžku sbírky Ligy proti rakovině na výzkum. Proto bychom všem dárcům velmi rádi poděkovali.
4: Liga proti rakovině letos nabízí ikonické žluté kvítky už po 30. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: A ze zpráv je to pro teď všechno a do odpoledne na Impulzu s vámi vstupuje Vlastík Korec.
0: Velmi rád a doufám nedělní odpolední energii. Lenko, díky za zprávy, za hodinu, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Nebudu na to sám, za chvilku se ozve Saša Hemala, protože otevře své dopisy a bude licitovat s tou jeho poštou, těším se na jeho zprávy. No a teď už Kabáti a Bára, ladíte Impuls, krásné nedělní odpoledne.
2: Radio Impuls, radost ze života.

0: Tehdy to byl rok 1990 a měla jsem před svatbou. Čtu zprávu, která dorazila k nám na WhatsApp. Maminka říkala, neber si ho, a měla pravdu. Za 3 roky byl rozvod a na to maminka řekla, že za ty peníze mohla být v Řecku. Pěkný den, posluchačka Jana z Prostějova. Pochopitelně přeje také své mamince jen to nejlepší k dnešnímu Dni matek. Reaguje na zprávu, kterou jsem vyslal do éteru před několika málo minutami. Jaké maminčiny hlášky nikdy nezapomenete? Platí, že maminka má vždycky pravdu. A pozdravte svou maminku ve vysílání Rádia Impuls. Napište na WhatsApp 605 220 2007 anebo zkuste nahrát zprávu přes naši žlutou aplikaci. Já si myslím, že maminku máme jenom jednu a že bychom se jí měli věnovat a měli bychom jí poslat vzkaz. Víte, jakou jí udělá obrovskou radost? Tady Impuls, další muzika připravená. Věřím, že to, co jsme pro vás připravili dál, vás mile potěší. Nedělní odpolední vysílání Rádia Impuls, 12 hodin a 16 minut.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Halo, tady Impulzově, tak zní heslo, které chceme slyšet každé ráno v rámci pracovního dne, v rámci naší hry, která se jmenuje stejným způsobem. Hraje se každý den až o 100 000 korun. Když se přihlásíte již zmíněným sloganem, tak budete vyzváni, jestli chcete roztočit kolem nebo nechcete. Pokud ano, tak je tady obrovská šance, že ta 100 000ová prémie může putovat přímo k vám na účet. Je to jen a jen na vás. Ale pokud s námi chcete hrát, musíte být nejprve zaregistrováni přes adresu www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. Ona ta registrace, to je prostá a jednoduchá záležitost. No ale kolik zábavy vám pak následně způsobí? Každé ráno čekáte, jestli vám zavolají naši Impulzovi a vy se každému hlásíte sloganem Halo, tady Impulzovi. Je to legrace. Představte si, volají z Firančáku a vy Halo, tady Impulzovi. I to se může stát. A o tom je život.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
3: Chodím jak tieň, som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Savage Garden, Hit Truly Madly Deeply. Odpolední vysílání Impulzu, 12 hodin 36 minut, už za chvilku v Impulzu víc krabičce, velký hit Heleny Vondráčkové, Přejdi Jordán. Ale teď prostor pro pana Sašu Hemalu.
1: Pošta Saši Hemaly.
0: Ano, k neděli patří klid, pohoda a také odpovědi na to, co vás kolem Impulzu zajímá. Slovo má náš tiskový mluvka.
2: Přeji vám hezkou neděli, kamarádi. Říkám si, že je dobře, že už existují SMSky a maily, protože těch zpráv, co tu dnes máme, by zaplnilo minimálně celou recepci. Tak pojďme na to. Milou zprávu poslala Kačka. Dobrý den, už léta vás poslouchám a pravidelně se hlásím do soutěží, ale ještě jsem neměla štěstí. Neprozradíte mi, co se chystá, abych byla lépe připravená? Milá Kačko, už jen tím, že posloucháte, jste připravená víc než na výbornou. Ale když už jste napsala, něco vám prozradím. Už příští týden pro vás Petr a Renata chystají další soutěž. A napovím, že radost budou mít hlavně ženy, a to milovnice kosmetiky. Ale ode mě to nemáte. Přišla nám taky zpráva od pana Jiřího, prý abychom tolik nepouštěli ty nové hudební rychlo kvašky, že se to prý nedá poslouchat. Ale pane Jiří, skoro se bojím zeptat, koho tím myslíte. Petr Kotwald, Miroš Birka ani Madonna do téhle kategorie mě tedy úplně nesedí. Víte jistě, že posloucháte naše rádio? No a dotaz poslala i Lucka z Brna. Zajímá jí, podle čeho vybíráme výherce do hry Halo tady Impulzovi. No, milá Lucko, kdysi jsme uvažovali, že si na to najmeme kartářku. Ale ta si to na poslední chvíli rozmyslela, prý, že bychom jí moc viděli do karet nebo tak něco. Tak jsme to nechali na náhodě a té se držíme dodnes. No a to je pro dnešek všechno. Mějte krásný zbytek neděle, pohodový start do nového týdne a já se na vás budu těšit opět příště. Váš Saša Hemala.
0: Sašo, děkujeme, si jako vždy skvělý, jedinečný a nejlepší.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

za minutu a půl aktuální dopravní zpravodajství. Vážná nehoda blokuje provoz na tahu z Plzně do Písku. Koukneme na D1 a také do tunelu Blanka.

0: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas.
1: Nad hlavou je můj svět. Prosím vás, odpustíme.
0: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Neposlušné tenisky já mám.
0: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda blokuje provoz na tahu z Plzně do Písku na silnici 20 mezi Losinou a Chválenicemi. Krokem to jede na D1 na výpadovce z Brna na Prahu mezi 195. a 189. kilometrem. Zdržíte se zde zhruba 20 minut. Na nehodu si dejte pozor v Praze v tunelu Blanka na úrovni Dejvice směrem od Smíchova na Troju. Srazila se zde 3 osobní vozidla. Dál volejte dopravu, číslo znáte 605 222 007 a přeji vám příjemné, šťastné a spokojené nedělní odpolední cesty. A teď jedna povedená trojice. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting.

0: Koukám na hodiny, za chvilku bude 13, je 12.58. Chystají se zprávy Lenka Svobodová, stále v plné polní zprávařské, připravená nabídnout ty zprávy nejaktuálnější. Leni, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já přispí svou troškou do mlýna skrze počasí. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 v tisíci metrech, na horách 16 stupňů Celsia. Ladíte Impuls, bude 13 hodin.
2: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
3: Zkus třeba maličká souhlu si pásu.
1: Ne.
2: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
2: Příjemná.
3: Přijmeš?
1: Nabídku? Tanci?
3: Jdeme na to.
2: Slušná.
1: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
2: Veselá.
1: Vysoká jsem po tátovi.
2: Okay. 100 000ová.
5: U 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
2: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo.
2: Dobrý den.
3: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
1: Prosím tě, nelži.
2: Sdílí svoje příběhy.
1: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
2: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužen víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
2: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: O fiasku na derby Slávie a Sparty píší v zahraničí. Kajakář Dostál dojel v závodu světového poháru 3. Na Jihlavsku v noci likvidovali 2 lesní požáry. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Včerejší skandál v derby Slávie a Sparty řeší zahraniční média. Zmiňují ho jako absolutní šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Utkání zůstalo nedohrané poté, co za stavu 3-2 pro domácí v 7 z 10 nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slavistických fanoušků. Pokud by slávisté náskok v závěru nastavení udrželi, obhájili by titul. Slovenská média třeba zaujalo, že mezi napadenými hráči byl i slovenský brankář Sparty Jakub Surovčík. A z lavičky Slávie sledoval dění na hřišti jeho krajan Erik Prekop. Kajakář Josef Dostál zabojoval v závodě světového poháru v Maďarsku. V disciplíně na 500 metrů dojel 3. Olympijský šampion Dostál v neolympijské disciplíně výrazně vylepšil svůj výsledek z kilometru, kde na úvod sezóny nepostoupil do finále A a celkově skončil až 13. Další český olympijský šampion Martin Fuchsa se po triumfu na kilometru dostal v Maďarsku do finále A, také na 500 deblkánují s bratrem Petrem. Obsadili 6. příčku. Hasiči na Jihlavsku v noci likvidovali 2 požáry lesa. U obce Hutě museli vyhlásit 2. ze 4 stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Požáry se podle mluvčí hasičů obešly bez zranění. Jejich příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Netýkám si s netýkavkou, to je název projektu, který v Sušici bojuje proti šíření invazního druhu netýkavky žláznaté. Zapojí se dobrovolníci a podle naší zpravodajky Kláry Fajstové také zpěvák a ekolog Dan Bárta. Dobré odpoledne, Kláro.
11: Hezký den. Přednáška muzikanta, ekologa a místního rodáka Dana Bárty se uskuteční od 17 hodin v Sušickém kině. Vstupné je dobrovolné a Bárta například vysvětlí, proč je třeba řešit invazní druhy rostlin a jak netýkavka ničí naši krajinu. Naplánovaná už je i dobrovolnická akce se společným vytráváním netýkavky na 10 kilometrech řeky Otavy. Uskuteční se 20. června. Počítá se s pravidelnými zásahy minimálně po dobu 5 let. Možné je i přispět finanční částkou. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Sušice.
10: Zpěvačka Shakira představila oficiální píseň letošního fotbalového mistrovství světa. Zatím odhalila pouze její část. Šampionát se bude hrát v létě ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, a to i za účasti Čechů.
12: Kolumbijská zpěvačka nás nalákala na atmosféru letošního šampionátu. Krátké video ze slavného brazilského stadionu Maracana.

0: v roce 2010 autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice a její skladby byly také součástí ceremoniálu na dalších šampionátech. Letošní mistrovství světa ve fotbale začne 11. června. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: A bleskově se mrkneme, jak se vyvíjí utkání našich hokejistů na švédských hrách v Ängelholmu. V zápase závěrečného turnaje Eurohockey Tour stojí Češi proti Švýcarsku. Teď jsme ve druhé třetině a naši prohrávají 0-2. Duel pro vás budeme i dál sledovat. Ze zpráv je to pro teď všechno a slovo má na Impulzu znovu Vlasta Korec.
2: Děkuji za zprávy Lenky Svobodové. Krásný den.
1: Děkuji, ahoj.
2: Největší slavistickou včerejší večerní ostudu zažil přímo na stadionu Standa Sigmund. Za tři písničky Standovi volám a Standa nám řekne, jak to prožíval, jak to na stadionu přímo vypadalo. Tady Impuls, zdraví vás Vlasta Korec.
3: Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, už za chvilku Taylor Swift se svým velkým hitem, anebo třeba Vanastovy věci, ale teď jeden okamžik, který se zapíše na dobro do české fotbalové historie. Český fotbal se vzpamatovává z obrovské ostudy. Včera večer ji zavinili někteří fanoušci Slávie v pražském Edenu v derby se Spartou. Přímo na stadionu ji viděl také náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Stando, zažil jsi někdy takto nedohrané utkání?
1: Zažil, pamatuji si na 4 zápasy, 3x v utkání Bohemian z Praha 1905 s Jabloncem Spartou a potom se Stříčkovskou Bohemkou a 2x v zápase Slávie s Olomoucí v poháru a teď tedy se Spartou, ale ostudu takového rozsahu to nepamatuji.
0: Kde vidíš příčinu té včerejší obr ostudy v Edenu?
1: Já si myslím, že je to důsledek chování hráčů a částečně i lavičky slavistického mužstva. Bořil Buči sudímu, co si dovolil. Mojzes do bezvědomí poslal libereckého Hodoše a teď chorého Loket do Serencena a Douděrova urážka sudímu. Fanoušci, podobně jako někteří hráči, a psi prostě mohou dovolit co vše, nebo myslí si, že si můžou dovolit všechno. A to je není poprvé. Kvůli nímž už byl klub potrestán pokutou a varování, jak se zdá, bylo asi příliš slabé, což vyvrcholilo právě včerejší ostudou.
0: Nestoudné chování na hřišti, to je možná ta příčina, ale přece jenom šlo tomuhle zabránit podle tebe, Stando?
1: No tak v první řadě nepochopím, jak mohou fanoušci provést tak velké množství pyrotechniky. Mm-hmm. A zabránit rozběhnutému davu, no tak už v 90. minutě stála řada fanoušků po straně čáry na hřišti. Předtím například sám pořadatel přeskočil hrazení a bral míč s rukou jednoho z fotbalistů Sparty a pak stačilo pár jedinců, aby vnikli na plac a ostatní se přidali. To nemohli samotní pořadatelé absolutně zvládnout. Zkuste se jenom postavit proti běžícímu řvoucímu davu, ve které měli někteří jedinci světlice. Takový hrdina se bohužel asi nenajde. Pokud ano, tak mohl být klidně ušlapán. Zranění mohli přivodit i některé světlice vystřelené do sektorů Spartianů, kde třeba i byly malé děti.
0: Bohužel. Tribuna Sever je specifická. Já si myslím, že organizátoři zde trošku zaspali, měli postavit těžko oděnce před koncem utkání. Dalo se předpokládat, že se něco bude dít, ale to už my teď nevyřešíme. Stando, jaké tresty mohou hrozit Slávii?
1: No tak kromě toho sportovního za napadení 3 hráčů Sparty a vedoucího mužstva týmu Beránka, samozřejmě si myslím, že pochopitelných důvodů Sparta odmítla v utkání pokračovat. A to je podle mě jasná kontumace ve prospěch Sparty. Co se týče dalších trestů, tak Slavia sama uzavřela pro příští zápas Tribunu Sever, ale může se stát, že disciplinární komise uzavře pro diváky celý stadion. No co se dá ještě možnost, je tady další a to je velká pokuta. Disciplinární komise právě před chvíli zveřejnila svoje rezime, že vynese trest až v úterý, jak pro Spartu, tak pro Slávii. No samozřejmě budeme čekat na to, bude Slávia v Edenu, má ve středu hrát s Jabloncem, tak uvidíme, jaké tresty postihnou hráče Slávie a celý kolektiv, celý klub.
0: Stando, děkuji za informace, měj se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Standa Sigmund.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár minut, jeden rozhovor, jedna písnička, jeden moment, který vám vylepší

Rádio Impuls na YouTube. Radost každý den. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Hrajeme non-stop, třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: 13:30, posloucháte Impuls, naše dnešní téma nedělní se týká maminek, protože dnes se slaví Den matek. Jaké maminčiny hlášky nikdy nezapomenete? Platí, že maminka má vždycky pravdu a zkuste pozdravit svou maminku ve vysílání. Jeden skvělý vzkaz tady mám, no a já neprodleně tenhle vzkaz posílám do vysílání. Tady je, zní takto.
1: Zdravím moji maminku Luďku Antoňovou a hláška, když jsem šla někam ven, tak bylo: nezapomeň na slušný vychování. Moc jí zdravím a přeju hodně zdraví. Ahoj, mami.
0: U nás doma to stejný, takže zdravím svého tatínka, maminku, užívejte nedělního odpoledne, stejně tak jako vy všichni, kteří právě teď ladíte Radio Impuls. 13:33, 3x3, posouváme to dál, Miraj a tenkrát.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: A teď je tu náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Jdeme na to. Začneme samozřejmě ostudnou blamáží v pražském slavistickém Edenu, kde se kvůli některým fanouškům nedohrálo derby se Spartou.
1: Mohli jsme slavit mistrovské oslavy, místo toho je to asi největší ostuda, jakou jsem zažil za 11 let v klubu, takže je to ostuda.
2: Ke schodě nedošlo.
3: Ano, začínáme na Hradě. Očekávaná páteční schůzka prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem ohledně cesty hlavy státu na letní summit NATO nic nového nepřinesla. Vláda tam prezidenta dál nechce.
2: Teď to není na stole.
3: Zajímavé, prezident si myslí, že to na stole je. Ale to není všechno z Hradu. Pan premiér totiž přišel pozdě, o čtvrt hodiny po dohodnutém času.
4: Mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na ten čas přijdou, a když nemohou, takže se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a já to vnímám jako signál.
3: Naštěstí dodatečně přišla omluva. I když omluva.
2: Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený, ani nikdy nebudu. My nemáme prezidentský systém.
5: Tohle je místo, kde profesionální řidiči čerpají povinné přestávky.
3: Z trochu jiného nepolitického soudku. Správce dálnic začal s jarním úklidem dálničních odpočívadel. Byl u toho náš reportér Tomáš Kabát a nestačil se divit nad tím čurbesem.
6: To máte kníčky, lyže, sánky, všechno možný, záchod, vyhodějí lidi.
7: Stavební suť, použitý nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televizory, staré počítače.
3: A to ještě pánové zapomněli na prezervativy.
5: Tomáš Kabát, Radio Impuls, dálnice D1.
3: Teď ještě něco hodně divného z vládní strany motoristé. Motoristé sobě. Výrok týdne ministra životního prostředí Igora Červeného, motoministra životního prostředí.
8: Mění se nám klima, to klima se nám bude měnit ještě 5, 10, možná 15 let.
3: To je fakt divné. Vždyť Červeného nadřízený Petr Macinka říkal loni v prosinci, když zastupoval pana Turka na tomtéž ministerstvu tohle.
9: Dnešním dnem v České republice skončila klimatická krize.
3: Kdo se v tom má vyznat? Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ano, štěstí, co je to štěstí, jak praví klasik, mužka jenom zlata, ale pro mě je štěstí, když vchází do dveří profesor pan učitel Zdeněk Sekanina. Prosím, vstyk, všichni je tady. Dobrý den, pane
1: učiteli.
0: Dobrý
1: den, posaďte se. Děkujeme. Sedni.
0: Co budeme dneska probírat?
1: My budeme probírat úplně všechno, vlastníku, hlavně dobrou náladu.
0: A čím začneme?
1: Jenom dobrou náladu, třeba sláví. Ne, nechci to říkat.
0: Neříkej, ale neslávista, on je z toho smutný. Prosím vás, za chvilku aktuální doprava, jdeme na D1 a pan profesor Sekanina se ujme svého stolce a pustí se do vysílání.
1: Stolec, ano, ano, tak. Stolice.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kdybyste, pane profesore, si poslechli, jak to přečtu, jestli to řeknu dobře.
2: Pořádku, beru si notýsek, pojď.
1: Jdu. Silný provoz sledujeme na D1, mám rychlej?
2: Ne, zatím je to na jedno, pokračuj.
1: Dobře, na výjezdu z Brna směrem od Vyškova na Prahu, a to v úseku mezi 195. a 189. kilometrem D1.
2: Výborné.
1: Nehoda zpomaluje provoz na D4 směrem od Strakonic na Prahu na 43. kilometru. V levém pruhu tady do sebe narazila dvě auta.
2: Pokračuj.
1: Ano, kvůli zúžení ne doprava na trase Liberec-Turnov na silnici 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou. A provoz sílí také na pražské Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu na Barrandov.
2: No, studente, potěšil jste mě, i já vás potěším, máte volno.
1: Děkuji pěkně, odcházím. Co jste si připravil pro posluchače, kromě toho úsměvu a radosti a štěstí?
2: To je snad málo?
1: Ne, to je akorát, děkuji. Pan Zdeněk Sekanina, prosím, potlesk! Ano, je
2: jo,
1: to on!
2: Jsem tleskal sám sobě, to jsem dopad teda.
1: Ale jsou tací, kteří si zatleskají.
2: Dobrá, tak pozor, odchází Vlasta.

0: vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Jak to vypadá s počasím na zítřek? Má být zataženo až oblačno, zpočátku místní přehánky nebo déšť, postupně srážky na většině území. No a odpoledne a večer místy i bousky, tak pozor na to. Večer v Čechách pak srážky už budou ubývat a nejvyšší denní teploty mají vyšplhat mezi 17 až 22 stupňů a na západě Čech kolem 16. Kolik to ukazuje právě teď a právě vám, napište mi na 605 222 007 a vysílejte s námi.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno Jackpot.
3: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
9: Fotbalová Slavia je připravená přijmout jakýkoliv trest. Dobrovolní hasiči se postarali o rekord. Cyklista na Hodonínsku zemřel po srážce s vlakem. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Fotbalová Slavia se k obřímu skandálu staví čelem. Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík uvedl, že se klub proti verdiktu disciplinární komise za nedohrané derby neodvolá, ať už bude trest jakýkoliv. Komise oznámí postih pro červenobílé v úterý. Slavia už po včerejší ostudě z derby dělá čistky v sestavě. Sešívaní se na dobro rozloučí s nejlepším střelcem ligy Tomášem Chorým a obráncem Davidem Douděrou. Oba v zápase se Spartou dostali červenou kartu. Ve vyhrocené atmosféře pak vtrhli na trávník fanoušci, kteří napadli hráče letenského celku. Sparta se pak rozhodla utkání nedohrát. Šéf slávistů Jaroslav Tvrdík jejich rozhodnutí chápe.
10: Když jsme o tom vedli diskuzi u nás, tak jsme dospěli k závěru, že bychom se na Spartě zachovali stejně.
9: Napadený brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík chce celou situaci řešit s právníky. Incident v Edenu řeší i policisté s podezřením na výtržnictví. Detektivové si rozeberou mnoho kamerových záznamů. Usvědčeným chuligánům hrozí až 2 roky vězení. Slávii ode dneška řeší i disciplinární komise fotbalové asociace. Klub dokonce do odvolání uzavřel tribunu Sever. Dobrovolní hasiči mají důvod k radosti. Členům víc než 300 sborů dobrovolných hasičů se před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme Svratku do pramene propojili na trase dlouhé přes 64 kilometrů prameniště řeky Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu. O rekord hasiči usilovali přes 15 hodin. Předchozí rekord v dálkové přepravě vody byl z roku 2010, kdy se pomocí hadic a čerpadel podařilo dostat vodu na vzdálenost o kilometr kratší. Část západočeských Doupovských hor bude chráněná. Půjde o místa, kde rostou vzácné koniklece. Vůbec největší lokalita s těmito rostlinami v Česku se stane přírodní rezervací. Přípravy sleduje reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
11: Zdravím z Doupova z oblasti na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje z bývalé obce Zvoníčkov. Dlouhodobá pozorování ukázala, že právě tady jsou nejlepší podmínky pro koniklece. Chcete-li žlutě nebo modře kvetoucí trsnaté rostliny s chlupatými listy a lodyhami. Jsou tu totiž poměrně suchá a prosluněná stanoviště, což oslovuje i další u nás ne zcela běžné stepní traviny nebo teplomilné doubravy. Zvláště chráněné území bude mít přes 500 hektarů a zahrne kopce s nadmořskou výškou od 500 do téměř 700 metrů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Na železničním přejezdu na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi zemřel cyklista. Srazil ho vlak, protože nerespektoval dopravní značení ani houkání vlaku. Policie to uvedla na síti X. Ve vlaku jelo 13 cestujících, včetně dětí. Hasiči je evakuovali z vlaku do autobusu. Nikdo ve vlaku se při nehodě nezranil. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se na turnaji v Římě postarala o senzaci. Překvapivě porazila favoritku a vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. České hráčce patří ve světovém žebříčku 94. místo. Na kontě má po dnešku skalp světové 19. Další soupeřkou Bartůňkové bude 7. nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která římský turnaj vyhrála v letech 2017 a 18. Na Italian Open naopak dohrál Jiří Lehečka, který nestačil ve třetím kole na Nora Kaspra Ruda. A na závěr se podíváme na utkání českých hokejistů na švédských hrách v Engelholmu. V duelu závěrečného turnaje série Eurohockey Tour hrají Češi se Švýcarskem. Rozehraná je poslední třetina zápasu. Švýcarsko vede 3-1.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině přeje Zdeněk Sekanina. Dnes je to o maminkách, tak pojďte pozdravit svou maminku ve vysílání Rádia Impuls a napište, na kterou její hlášku nemůžete zapomenout.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls dnes máváme pomyslně všem maminkám, je totiž Den matek, letos připadl na 10. května a vy máte unikátní příležitost zdravit své maminky prostřednictvím éteru našeho rádia. Takže hodně štěstí ke Dni matek pro moji milovanou maminku Olinku od Ondy. Ráda bych popřála mé mamince, když to se mnou neměla v pubertě vůbec jednoduché. No a co se týče hlášek, ještě chvilku řvi a dám ti důvod. Samozřejmě já jsem to jediné dítě v rodině, které moje máma našla u popelnic, napsala Tereza. Ten vzkaz byl poměrně větší, ale vyzobal jsem asi to podstatné. Hláška mojí mamky před odchodem z domu byla: chovej se tak, abys nechovala. Asi chápeme, jak to maminka myslela. Dobrý den, pozdravila bych ráda moji milovanou maminku. Máme tě všichni moc rádi. Přeje tvoje milovaná rodinka Tereska, Lucinka a tatínek Láďa. Když mi bylo 16, pamatuju si, že jsem stála u babičky před zrcadlem a říkala, po kom já ty blbý nohy mám. A na to mi babička odpověděla, není to tak dlouho, co tady stávala tvoje mamka, a říkala úplně to samé. Mami, děkuju, i tak tě mám moc ráda, píše Simona ze Šumavy. Naše maminka dnes slaví a posílají fotku z otvírání pramenu v Luhačovicích ze včerejšího, takže i tam přejeme všechno nejlepší. No a mojí maminky nejlepší hláška je, zda už ten magnet na Magory nechci konečně zakopat, už hodně hluboko. Mamince Jitušce krásný den svátek všem maminkám také, píše Gab, takže asi Gabriela Gábina. Tak pište i vy na 605 222 007 anebo ještě líp, pojďte zahltit žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls a nahrajte vzkaz přímo pro vaši maminku a my to odvysíláme, takže maminka uslyší na Rádiu Impuls přímo vám. Pište!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: Ve studiu Rádia Impuls stále krásné kulatěoučké výherní kolo do hry Halo, tady Impulzově, a doufám, že zítra se roztočí. To znamená, že se naše rodinka, tedy vaše rodinka rádiova, dovolá po ránu a uslyší od vás někoho z přihlášených posluchačů ono kýžené a legendární heslo českého éteru Halo, tady Impulzově. Pak totiž vám náleží 10 000, vy můžete násobit na dvoj, trojnásobek nebo dokonce betáno jackpot, tedy 100 000 korun za jedno jediné heslo. Tak jestli třeba právě teď jedete za svojí maminkou a chystáte jí koupit nějaký dáreček, kytičku a hledíte na peníze, nehleďte, zítra se můžete zahojit. No a připomíná mi to i to, že když už mluvíme o dnešním dni matek, tak napište a popřejte mamince do éteru Rádia Impuls, anebo namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace, ať vás ty maminky slyší. Pojďme jim udělat dnešní den krásnější. Myslím, že si to zaslouží.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Karel Gott, muzika. Určitě se shodneme na tom, že zvířata ve sportu mají své nezastupitelné místo. Já teď tedy úplně nemluvím o včerejším derby pražských S, ale o těch skutečných zvířátkách. My se jim podíváme na zoubek v našem pořadu.
1: Sportovní impulzy.
0: Aby ne, asi každý Čech někdy třeba viděl koňské dostihy nebo parkour. Určitě nás poslouchá i pár fanoušků závodů chrtích. No a možná někdo zažil i soutěž třeba králíčích skoků. Obecně ale můžeme říct, že zvířecích sportovních kuriozit v Česku moc nemáme. Jiné je to v Americe, no a proto se teď za jednou specialitou vydáme až do Kalifornie.
2: Ve městě Angels Camp právě tento pátek odstartuje prestižní soutěž žabích skokanů. Závodí se vlastně v trojskoku. Buď to si z přírody přinesete, anebo za $5 pronajmete žábu, kterou pak postavíte na startovní bod a bez dotyku ji musíte přimět, aby na 3 odrazy odskákala co nejdále. Žabí žokejové, protože takhle se lidským soutěžícím opravdu říká, proto křičí, dupou a svého svalnatého svěřence před sebou doslova ženou do dálky. Jakou vzdálenost myslíte, že může taková žába na 3 odrazy urazit? Ať se máte čeho chytit, prozradím, že i my lidé tuhle disciplínu známe. A nejedná se o klasický trojskok, protože ten je s rozběhem, ale o takzvaný žabí třískok s nožmo. Agentura Dobrý den uvádí, že rekordmanem je pan Jiří Gasior, kterému naměřili 933 cm. Zpátky ale k žabám do Ameriky. Jejich rekord je zhruba 6,5 metru a tuhle cifru překonat, to je sen každého žokeje. Za nové světové maximum totiž náleží odměna přes 400 tisíc korun. Aby si po rozdělení výhry se stájí tolik vydělal žokej při Velké Pardubické, musí aspoň na stupně vítězů.
3: Stumptown vyhraje Velkou Pardubickou. High in the sky bude druhý.
2: Na druhou stranu žabí rekord padl naposledy před 40 lety. Obvykle se tedy vítěz musí spokojit s odměnou kolem 15 nebo 20 tisíc. Pohárem a zvěčněním na místním chodníku slávy, kde má každý ročník svou mosaznou plaketu. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tak to vidíte sami, pořád lepší žáby než prvoci na slávy.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio
4: Impuls. Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

Jestli vám tahle skvělá muzika hrála za volantem, tak už se určitě nemůžete dočkat dopravních informací a za minutu se jich dočkáte, co tam bude, třeba Olomoucko a nebo dálnice D10.

0: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Olomoucku. Vážná nehoda uzavřela silnici 449 mezi Litovlí a Senicí na Hané, a to konkrétně v úseku mezi Unčovicemi a nájezdem na dálnici D35. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Na dálnici D10 směrem z Mladé Boleslavy do Prahy se na 10. kilometru v zúžení srazila 4 auta. Doprava v místě zpomaluje. No a další bouračku na D10 máme hlášenou ze 24. kilometru ze směru Turnov Praha. Asi 2 kilometry měří kolona v Praze ve Kbelské ulici směrem od Hloubětína na Zdiby. U Letňance totiž bouralo. No a další havárka komplikuje provoz na trase Plzeň Písek na silnici 20 před Nepomukem. Kolonu čekejte také na Strakonické D4 u Dobříše směrem na Prahu. Možná, že chcete doplnit dopravní informace Rádia Impuls, tak to udělejte. Nahrajte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, je to lepší, věřte mi.

0: Tam je Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Píšete nám, jako třeba Martina z Kopydlna naměřila 18 stupňů, prý krásně svítí sluníčko. V Kopřivné jsou na 16 stupních. Píše Marie, že by ráda pozdravila svoji maminku Toničku z Kopřivné, což mi připomíná, že Kopřivná je kousíček od Velkých Losin, kde zase je v lázních Eliška moje maminka Jarmila na pokoji se Zdeničkou, takže si dovolím pozdravit i já do Velkých Losin. No a vy nám pište, pozdravte také své maminky. A teď ještě meteorologové, protože to vám dlužím, jaké nás čeká počasí zítra. Zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území, zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na západě Čech naměříme jenom kolem 16.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Chorý a Douděra už si za Slávii nezahrají. Hokejisté zažili debakl proti Švýcarsku a favoritem sněmovních voleb je stále ANO. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tomáš Chorý a David Douděra dostali stopku. Dvojice fotbalistů už si za Slávii po včerejších incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahraje. V podcastu Odbor přátel Slávie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Útočník Chorý předvedl v derby další exces. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sparty Sørensena a dostal už třetí červenou kartu v sezóně. Douděra pak podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval z lavičky na rozhodčí. Čeští hokejisté si proti Švýcarsku uřízli ostudu. Na závěr švédský her v Ängelholmu prohráli 1-6 a utrpěli tak s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem naopak obsadí až poslední místo. Svěřenci kouče Radima Rulíka si nakonec přípravy na mistrovství světa připsali čtvrtou porážku z posledních pěti utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Friburgu proti Dánsku. Volby do sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO z 32% hlasů. Stále tak má velký náskok před druhým hnutím STAN, které by volilo 16% lidí, a třetí ODS se ziskem 15,5%. Čtvrtí Piráti by dostali 9,5% hlasů. Do dolní komory parlamentu by se pak dostalo ještě hnutí SPD s 6,5% a těsně i motoristé, které by podpořilo 5% voličů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Česko opět zaplaví žluté kytičky. Ve středu 13. května startuje 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Místopředsedkyně spolku Iva Kurcová Rádiu Impuls řekla, že se přispívání snaží přizpůsobit 21. století.
3: Doba pokročila, mění se i způsoby, jak lze přispět. Už je to nejenom DMS-kou, kromě té hotovosti je možnost ještě QR kódu, takže každý ten pokladní vák má i svůj konkrétní QR kód.
2: Jedna květinka ikonického měsíčku lékařského vyjde nejméně na 20 korun. Lidé můžou případně přispět i více. Do ulic českých měst letos vyráží přes 16 000 dobrovolníků. Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zahajují sezónu. Dnes proto nabízejí nejrozsáhlejší zahajovací program v historii. Lidé se dozvědí, že lázně nejsou jen o procedurách, ale také o společenském životě. Jedním z hlavních motivů letošní slavnosti je připomenutí 4 přírodních léčivých zdrojů, na kterých zdejší lázně stojí.
4: A to jsou minerální vody, mimořádně čistý vzduch, rašelina a léčivý plyn. Jejich ochrana a využití tvoří základ lázeňské péče. Kdo chce vidět víc, má možnost zúčastnit se besedy na toto téma s odborníkem na balneologii. Například postupy a účinky zdejší rašelinové léčby zkoumali právě nedávno přední znalci v oboru. A čistota ovzduší, ta je proslulá i za hranicemi naší země. Otevření lázeňské sezóny se však neobejde ani bez tradiční bohoslužby a požehnání pramenů biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karlova Studánka.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 15. hodině přeje Zdeněk Sekanina. Jaké maminčiny hlášky nikdy nezapomenete? A pojďte pozdravit svoji maminku ve vysílání Rádia Impuls. V této hodině vaše příspěvky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls pro vás zpracováváme aktuální dopravní informace. Dočkáte se jich za malou chvilku, ale v následujících minutách se zaměříme na novinky ve výstavbě dopravní infrastruktury. Náš kolega, moderátor Petr Brožík, vyzvídal na nejpovolanějších místech.
1: Posloucháte Radio Impuls a ve studiu teď těžce usedl jako starý otlučený patník Jan Rýdl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Ahoj.
2: Ahoj Petře. Dobrý den všem posluchačům.
1: Honzo, jel jsem před pár dny po dálnici kolem Pardubice, tam dál jako na Litomyšl, Svitavy a pak Olomouc.
2: Já vím přesně, na co se zeptáš.
1: No, asi jako všichni. Jo. Proč tam chvíli jdu po dálnici, pak po silnici, pak zase po dálnici?
2: Nezbláznili jsme se, ani si s řidičů neděláme srandu, pravda je prostá. Na dálnici 35, to je ta linie, jak představím si mapu, Vodíčína přes Hradec, Pardubice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy až na Mohelnici Olomouc, tak tam je teďka ve výstavbě 6 úseků, celkem 47 km. No, a ty úseky, které už máme hotový, tak ty jsme samozřejmě dali do provozu.
1: No, když se tam pojede po dálnici, jako myslím, furt po dálnici.
2: Ale budeme přidávat tu dálnici tak trošku jako výdelně knedlíky, jo, to je pravda. Ještě letos v srpnu pustíme provoz mezi Pardubicema a Vysokým Mýtem, zatím teda bez tunelu, a příští rok pojede tunel a k tomu i 18 km kolem Litomyšle.
1: A tam už to s obou konců.
2: Jasně, tam už to s obou konců samozřejmě napojíme na dálnici. Takže příští rok, počítám tak asi počátkem zimy,
1: se už pojede plynule po dálnici z Prahy až před Litomyšle.
2: Přesně tak. A jak to bude dál, tak to si třeba směrem na Mohelnici řekneme příště, jo?
1: Někdy příště s mluvčím ředitelství silnic a dálnic a velkým fanouškem asfaltu Honzou Rýdlem. Ahoj.
2: Šťastné kilometry, ahoj.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
8: Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrovou kolonu čekejte na trase Liberec-Praha mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Důvodem je zúžení na silnici 35. Provoz sílí na D10 směrem od Mladé Boleslavy na Prahu, a to v úseku mezi 20. a 9. kilometrem dálnice D10. Kvůli nehodě se ucpává i strakonická D4 u Dobříše směrem od Příbramy na Prahu. Kolona tady měří více jak 2 km. Doprava houstne také na trase z Tábora do Prahy na silnici 3 v oblasti Votic a Olbramovic. Další popojíždění pak očekávejte u Benešova. Máme tady jeden postřeh od vás. Odkud nám voláte?
2: Ahoj, od Milevska na Tábor, bouračka, je tam kolona. Super policajti si dělají svoji práci a vůbec je nezajímá, že jezdí auta jenom v jednom pruhu a vůbec to neřídí. Tak bacha na to.
1: Moc díky, pevné nervy. Dobrou zprávou alespoň kolona po nehodě ve Kbelské ulici v Praze směrem na Zdi by se už rozjela. Jestli máte dobré anebo špatné zprávy, obojí pobere naše mobilní žlutá aplikace se 4 Ačky, takže namlouvejte anebo volejte 605 222 007.

0: Na Radio Impulse žijeme českou muzikou, ale slyšíte sami, že rádi máme i tu slovenskou. No a teď už bych vás chtěl pozvat právě ke slovenskému vysílání plnému české hudby dnes od 20. hodiny, protože naším milionovým moderátorem bude Igor Tymko, frontman kapely No Name. Startuje hned po zprávách v 8.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: come from Kanadu.
1: Jednou hůř, jednou líp, možná, že i tohle jste slýchávali od své maminky, tak my se vás ptáme na legendární hlášky vašich maminek a hlavně pojďte jim přát k dnešnímu svátku, vy nám píšete na WhatsApp 605 222 007 a já jdu vyřizovat. Jarda píše, chtěl bych pozdravit svoji maminku Marii z Klokočova a popřát k svátku hodně zdraví a božího požehnání. Dobrý den, přejeme mamince Lidušce do Vítějevse, krásný den. Matek poslouchá vás každý den, takže vzkaz určitě uslyší, podepsána Romana, moc děkujeme. K dnešnímu svátku maminek bych chtěla popřát mé mamince Petrušce z Litovle, ať je šťastná, plná elánu a stále svá. Maminko, přeju ti den plný pohody, úsměvu a radosti, děkuju za všechno, co jsi mě naučila i za lásku, kterou mi dáváš každý den, podepsána Peťka. Dobrý den, maminku už nemám, ale než jsem se vdávala, když poznala mého muže, řekla mi Maru, ty jednou budeš muset i sama objednávat uhlí. A měla pravdu, nejenom, že jsem ho objednávala, ale já ho i sama skládala. V prosinci spolu budeme 45 let, napsala Marie z Vodňan. Mamince Věrušce do Kroměříže a mamince Helence do Bartovic posíláme sváteční pusu, píšou děti Míša a Radek. No a třeba ještě tady všem maminkám v České a Slovenské republice přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku, jak se celý život o nás starali a pečovali. Ahoj Jarda. Napište i vy a popřejte vaší mamince prostřednictvím Rádia Impuls všechno nejlepší ke dní matek.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Česká klasika. Střídat ji budou dopravní informace. Hned několik kolon sledujeme na tahu z Liberce do Prahy. Za půl druhé minuty se dozvíte více.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
2: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
3: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.

Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka teď přidá Kuba Tilšar za profesionály v Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zdendo, pěkné odpoledne. Problémy čekejte na cestě od Liberce do Prahy. 2,5-kilometrová fronta se táhne na cestě na Turnov u Hodkovic nad Mohelkou. Na D10 za Mladou Boleslaví směr Praha na 38. kilometru stojí porouchané auto. Pomalu se jede od exitu 44. A v úseku 7 kilometrů čekejte po pojíždění na D10 dále do Prahy před 10. kilometrem kvůli zúžení. Na dálnici D4 u Příbramy směrem do Prahy na 30,5. kilometru boural osobák. Kolona tam má téměř 6 kilometrů. Na brněnské D1 ve směru na Prahu na 80,5. kilometru za Humpolcem překáží dopravní nehoda. Částečně v pravém a odstavném pruhu. Silný provoz čekejte od 89. A dále do Prahy na D1 doprava místy vázne mezi 36. a 24. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Moc díky, končí prodloužený víkend, takže lze predikovat, že ta situace se bude zhoršovat. Můžete pomoci i vy ostatním motoristům tím, že nahrajete do žluté mobilní aplikace stav vaší trasy, vaší silnice, a nebo nám můžete klasicky zavolat na 605 222 007. Moc díky, pomáhejte a jezděte s úsměvem.

0: je Radio Impuls. Zítra nás čeká zatažená až oblačná obloha, postupně srážky na většině území. Odpoledne a k večeru i s bouřkami a později v Čechách srážky večer mají ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Podle Havlíčka měli sudetští Němci udělat sjezd jinde. Irán odpověděl na americký návrh na ukončení války a fotbalisté Olomouce hostí Bohemians. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Karel Havlíček si rýpl do sudetoněmeckého krajanského sdružení. Místopředseda vlády si myslí, že spolek měl mít víc rozumu, aby uspořádal svůj letošní sjezd někde jinde a nikoli v Česku. Havlíček to dnes řekl v debatě v České televizi. Podle něj se tím otevírají staré rány. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka pak zopakoval, že předák sudetoněmeckého sdružení Bernd Posselt situaci s konáním sjezdu v Brně podcenil. Vyzval nicméně případné odpůrce akce, aby situaci nehrotili. Sudetoněmecký sjezd proběhne v jihomoravské metropoli za 2 týdny. Nové léky na hubnutí významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, který dnes pokračuje 2. dnem a trvá až do úterý. Doporučení expertů vychází z mezinárodní studie. Ta ukázala, že léčba nejmodernější generací léků na hubnutí snížila ve srovnání s placebem riziko opakování závažných kardiovaskulárních příhod o 1/5 a úmrtnost o 19%. Fanoušci jindřihohradecké úzkokolejky se složili na stroj na opravu tratí. Sbírka na takzvanou podbíječku vynesla už přes 4 miliony korun. Majitel úzkokolejky Albert Fikáček je vděčný všem, kteří přiložili ruku a hlavně peníze k dílu.
5: Doufám, že jim úzkokolejka přinese spoustu radosti i v roli cestujících. Je tam spoustu nádherných vzkazů. Jsem dojat, že ta úzkokolejka ty lidi takhle zajímá.
4: Jindřichohradecké úzkokolejky začaly letos jezdit po více než 3leté odmlce. Sbírku na podbíječku podpořilo zhruba 2200 dárců. Irán odpověděl Spojeným státům na americký návrh na ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedla dnes odpoledne iránská státní média s tím, že k zaslání odpovědi došlo prostřednictvím Pákistánu. Více detailů zatím neuvedla. Dosavadní mírová jednání byla zatím neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Iránem a Spojenými státy příměří. Sigma Olomouc hostí v semifinále skupiny o umístění první ligy fotbalisty Bohemians Praha 1905. V poločase byl stav 0-1. Zda platí i teď, to ví Jan Čada. Pěkné odpoledne, Honzo.
6: Dobré odpoledne, ano, ten stav dosud platí, protože za maličkou chvíli nám začne druhý poločas, tedy rozhodčí Panský novic mezi těmi, kteří rozhodují naši nejvyšší soutěž, jej právě zahájil. V 19. minutě propásl největší domácí šanci Sejk, který penaltu namířil jenom do břevna, docela trestu hodně. Trest přišel v 31. minutě, chyboval domácí stoper Sila a severo-makedonský klokan Ristovský velmi snadno zblízka skoroval. Sigma má v součtu obou semifinále ještě náskok jednoho gólu, ale jistého na začátku druhého poločasu vůbec nic, neboť prohrává 0-1. Jan Čada, Radio Impuls Olomouc.
4: Honzo, díky, a doplním ještě průběžný stav dalšího utkání ve skupině o umístění. Pardubice hrají s Karvinou zatím nerozhodně 1-1. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: A už teď slibuju, že za nějakých 10 minutek se opět podíváme na fotbal. Za necelou 3/4 hodinku bude vařit gastrošef a bude to tematické, protože věnovat se bude dnešnímu dni matek. Přejeme všechno nejlepší.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Jestli ještě stále po včerejšku máte chuť na fotbálek, tak se na jeden teď vypravíme.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Do Olomouce dnes přijeli fotbalisté pražských Bohemians 1905. Hraje se totiž odveta semifinále ve skupině o umístění. No a zápas sleduje náš kolega a kamarád Jan Čada. Tak Honzíku, dobré odpoledne. Před chvilkou to bylo 1-0 pro Pražany. Platí to i teď?
2: Platí to, když nám začíná 58. minuta utkání, tak to pořád platí a znamená to, že po domácí porážce 1-3 jsou Pražané pořád, ještě tak říkajíc, v akci a mohou postoupit do finále. To ale uvidíme ve zbylé více než půl hodině. V 19. minutě neproměnil domácí sejk penaltu a to tedy už mohlo být vlastně s tím postupem docela jasné. V tu chvíli by to bylo 4-1 pro Hanáky, jenže zazvonilo břevno a uplynulo 12 minut, chyboval domácí stoper Sila. A severo-makedonský útočník Bohemky Ristovský velmi snadno zblízka skóroval a takový tedy stav 1-0 platí v tuto chvíli.
0: Honzíku, hraje se o postup do finále. Jaká je další motivace v téhle středové skupině, kde nejde o evropské poháry ani o sestup?
2: Tak ono se často mluví o tom, že nadstavba v té své středové fázi, tedy mezi týmy na 7. a 10. místě po základní části, postrádá tak trochu smysl. Jednak je tam bonus v tom, že tým je nasazen přímo do 3. kola naší pohárové soutěže v novém ročníku, ale samozřejmě je tam i finanční motivace. Podle sdělení LFA, tedy Ligové fotbalové asociace, má být ta odměna pro vítěze finále v řádech milionů, ale nedá se příliš zatím dohledat, kolik že to má být. Kuloáry říkají, že to mají být 2 miliony, možná 3 pro vítěze, tedy pro toho, kdo vyhraje finálový duel.
0: Honzíku, já už jsem něco naznačil, teď mi řekni, rezonuje i na Hané ten včerejší neskutečný exces, pokud budu stále slušný, fanoušku Slávie při pražském derby?
2: Samozřejmě rezonuje zdaleka nejenom na Hané, ale vlastně ve všech fotbalových hluzích, hájích naší země. Byla to ostuda jako hrom, nemusíme se k tomu vracet, na to jsou jiní, ale samozřejmě se o tom mluvilo a mluví třeba v souvislosti s tím, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, tedy slavisticky vyřkl to, že Tomáš Chory, který byl včera vyloučen, si už nezakope za Slaví Praha, stejně jako Douděra. Zajímavé je, že tady v Olomouci fotbalista Chory vyrůstal nejenom do té výšky svých 2 metrů, pozor teď na akci před brankou hostů, nic z toho, ale bude zajímavé sledovat, jak to tedy bude dál. No samozřejmě stále platí, že to, co se dělo v Edenu včera večer, tak to skutečně vyrazilo dech a vehnalo slzy do očí těch, kteří mají fotbal opravdu rádi. Takže ano, mluví se o tom všude.
0: Jak říkám, rodiče by neměli být sourozenci. Doufám, že tací tam dnes nepřijdou. Tak Honzíku, díky za report a užij si fotbal, pokud to půjde. Naslyšenou.
2: Díky, stále 1-0 pro hosty. Naslyšenou.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Někdy stačí pár minut. Jeden rozhovor, jedna písnička, jeden moment, který vám vylepší.

Na YouTube Rádia Impuls najdete rozhovory, živá vystoupení a chvíle, které mají smysl a zahřejí vás kdykoliv během roku. Oh.

0: Rádio Impuls na YouTube. Radost každý den. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
1: Naša láska letí jak splašené koně.
0: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
2: Nasaď mi na chvíli.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Jenom jsme se s Honzíkem rozloučili, Pražané zvýšili fotbálek proti Olomouci na 2-0, no ale teď už k těm nejrychlejším dopravním informacím z celého Česka. Začínáme na tahu z Liberce do Prahy mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi, tam řidiči stojí ve 2-kilometrové koloně. Další kolony na této trase čekejte pak u Mladé Boleslavy a pak ještě v oblasti Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Nehoda dvou aut překáží na D11 na 48. kilometru směrem z Hradce Králové do Prahy. Kolona se táhne v úseku od 53. kilometru hradecké D11. Provoz houstne na hlavních tazích, a to z Brna do Prahy. Také z Českých Budějovic do Prahy, anebo na trase Mohelnice, Hradec Králové. Tady všude sledujeme kolony na více místech, připravte se na to. No a oproti tomu jedna pozitivní zpráva přichází ze Strakonické D4. Kolona po nehodě u Dobříše směrem na Prahu se rozjíždí. To samé přejeme vám. Pak, když v nějaké té koloně stojíte, dejte vědět ostatním motoristům, jak se vám při neděli 10. května jede. K dispozici je vám žlutá mobilní aplikace našeho rádia, anebo telefonní linka 605 222 007.

0: S vámi je Radio Impulse, žijeme českou muzikou, za chvilku kapela Krištof, Život je krásný, možná, že bude ještě krásnější, pakliže máte rádi kvízy, otázky, protože Impuls má nově svého pana profesora a ten každé všední ráno bude prověřovat vaše znalosti. Ano, je přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale i tak ho budete mít rádi, takže zpátky do lavic každý všední den ráno na Radio Impuls s panem profesorem, buďte u toho.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: S vámi je Radio Impuls. Dnešní den matek neunikl ani nejlepšímu kuchaři ve vesmíru a ve všech galaxiích Heřmanu Gazdovi. No a protože potěšit maminku něčím dobrým je vždycky dobrý nápad, tak má pro vás rychlý a hlavně skvělý recept.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůřilou batka moje, kukám do kalendáře a vidím, že dneska mají kutilové, mechanici, šoféři, opravaři a dalších tisíc profesí svátek? No dneska jeden matek a matiček. Bez matky by neexistovalo žádné pevné spojení. Ať se jedná o matku velikou nebo maličkou, matkám vděčíme za pevné vazby i záchrany života. Ke každé matce existuje klíček, kterým ji můžeš vytočit. Na to dávej velkého bacha, nebo naopak pořádně přitáhnout, což mají matky rady. Tuž tak všecko nejlepší, matičky naše. Máte veliký svatek, tak se musíte všecky namazat. Ale bacha, všeho s mírou. To vám přeje ostravský gastrošef. No a když dneska budou probíhat oslavičky, tak to v kuchyni nemusíte s tím jídlem přehaňat, aby jsme nestravili celý den vařením. Já vám na sociálních sítích Rádia Impuls ukážu recepis, který zmaknete za 5 minut. A každý Itál, který ho uvidí, skončí na sedativech. Nevěříš? Val se tam kuknout. Stojí to za to. To je z dálného ostravského východa pro dnešní krásnou nedělu všecko. Mějte se nádherně, sikorky moje.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

S vámi Radio Impuls, zlatá česká klasika. My se vydáme na silnice, kolonu pozorujeme mimo jiné před Hodkovicemi na tahu z Liberce do Prahy. Za minutku přidáme podrobnosti.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: O nejrychlejší dopravní informace z celého Česka se s námi teď podělí opět Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zdendo, pěkné odpoledne. Komplikace stále čekejte na trase od Liberce do Prahy. Na 35. před Hodkovicemi nad Mohelkou je 2,5 kilometrová kolona před zúžením. Mezi Turnovem a Prahou na 50. a půl

0: Brna do Prahy se jede pomalu v úseku 9 km, před nehodou na 80,5 km a před Prahou vázne doprava před 22. Z Globasistán z Kuba.
1: Moc díky, pořád se něco děje a možná, že se právě teď něco stalo na vaší trase, tak dejte vědět ostatním motoristům, hlaste komplikace do aplikace, do té žluté se čtyřmi áčky, anebo nám volejte na 605 222 007. Moc díky, šťastnou cestu.

0: krásné nedělní odpoledne s rádiem Impuls. Šárka naměřila v Krnově 19 stupňů, přeje krásný sváteček všem maminkám. Z Nového Rybníka u obce Kunžak na jihu Čech 21 stupňů posílá posluchačka Alena, Katka a Jana. No a v Jihlavě máme Pepu a ten naměřil 20 stupňů. Tak pište i vy ostatní na 605 222 007 zprávy WhatsApp, jaké máte počasí. Zítra zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a večer i místy bouřky. V Čechách ale budou srážky k večeru ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na západě Čech jenom kolem 16 stupňů Celsia.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Zkus se má maličká souhlu si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: Po 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo. Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený.
7: Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
12: Macinka považuje výraz méně cený za neagresivní. Na Hodonínsku zemřel cyklista po srážce s vlakem a Španělsko evakuuje lidi z plavidla zasaženého hantavirem. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Petr Macinka si za svými výroky stojí. Ministr zahraničních věcí považuje výraz méně cenný za poměrně milý a neagresivní a používá ho normálně. Macinka to řekl v dnešní debatě v České televizi. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Šéf diplomacie mimo jiné minulou neděli v narážce na prezidenta Pavla řekl, že summit NATO je vrcholným politickým summitem hlav států a vlád a ne setkáním lampasáků v záloze. Později hovořil o svých kriticích jako o méněcenných. K neštěstí došlo na Hodonínsku. Na železničním přejezdu na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi dnes dopoledne zemřel cyklista, kterého srazil vlak. Podle policie nerespektoval dopravní značení ani houkání vlaku. Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího byla negativní. Ve vlaku jelo 13 cestujících, včetně dětí. Hasiči je evakuovali do autobusu. Nikdo ve vlaku se při nehodě nezranil. Na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou se opět vrátily ovce. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní. To, aby poměrně strmá stráň pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Pastvu stáda tam po dohodě s městem a ve spolupráci se Sdružením Krajina zajišťuje farmář Milan Daďourek.
14: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv.
12: Překvapivě rychle se také podle Daďourka povedlo omezení třtiny. Na stráni Zelené hory se ovce poprvé pásly v roce 2020. Podle žďárské radnice tam byla pastva tehdy obnovená téměř po 200 let. Španělsko od dopoledních hodin evakuuje lidi z výletní lodi zasažené hantavirem. Plavidlo MV Hondius dorazilo dnes ráno k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle agentury Reuters nejprve vstoupili zdravotníci, aby provedli finální kontrolu před vyloděním pasažérů. O něco později agentury informovali o zahájení transferu osob, na které na pevnině čekají vojenské autobusy. Ty je v konvoji s policejním doprovodem odvážejí na letiště. Na zveřejněných záběrech je přitom vidět, že všichni mají na sobě ochranné obleky a respirátory. Sigma Olomouc Bohemians Praha 1905 v základní hrací době 0-2. Zápas semifinále skupiny o umístění v první fotbalové lize se tak bude prodlužovat. Víc už nám poví Jan Čadá. Honzo, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Už se 6,5 minuty prodlužuje. Pořád je to 2-0 docela překvapivě pro Klokany, kteří doma prohráli v Děličku první zápas 1-3. Tady vyhráli v základní hrací době, jak řečeno, 2-0. Tak nám zajímavá podívaná pokračuje. Nejprve neproměnil domácí Sejk penaltu ve 20. minutě, potom Ristovský z Bohemky dával na 1-0 v 31. minutě a Matoušek za půl hodiny v minutě 61. unikl a dal na 2-0. Sledujeme zajímavý zápas. Před chvíli spalil vyloženou šanci hostující Zeman, už to mohlo být zase jinak, ale zatím pořád v prodloužení platí, že Bohemka tady v Olomouci vede 2-0. Jan Čada, Radio Impuls, Olomouc.
12: Honzo, díky, já doplním ještě výsledek dalšího utkání ve skupině o umístění. Pardubice remizovali s Karvinou 1-1. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem, už bychom zase mohli popřát vašim maminkám, tak pište a pozdravte přímo do éteru v této hodině některé z vašich příspěvků. No a za muziku třeba kapela Miraj nebo teď Buty. Tata.
13: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Na Radio Impuls teď v hlavní roli kyber podvody. Ty jsou stále totiž přesvědčivější. Online zloději cílí nejenom na jednotlivce, ale také na firmy. Terčem jsou nejčastěji zaměstnanci, kteří spravují finance. Nepozornost účetního pak může stát i miliony korun.
2: Podvodníci se umí stále přesvědčivěji vydávat za někoho jiného. Třeba za šéfa, který akutně žádá zaplacení určité faktury klidně hlasovou zprávou, protože pár videí daného člověka už mu pomocí umělé inteligence vložíme do úst cokoliv. Jak ale doplňuje policejní preventista Ondřej Penc, sfalšovat se dá i mailová adresa.
3: Jsou služby, které umožňují tomu koncovému příjemci zobrazit to, co my si zaplatíme, aby se mu zobrazilo. Takže klidně se to může jevit jako reálný e-mail.
2: Podle Pence je proto klíčové, aby každá firma měla nastavené jasné cesty a formu, jak se důležité věci komunikují. Pokud už k lidské chybě dojde a peníze jsou pryč, pomoct může podle ředitele ČSOB Aleše Blaška i banka.
4: Jsme schopni ochránit našim klientům kolem 80% prostředků, které by jinak odešly, ale bohužel v těch 20% případů se nám to nepovede.
2: Proto se některé firmy proti kyberútokům dnes už pojišťují. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na dálnici D1 z Vyškova do Prahy mezi Rousínovem a Rohlenkou. Další kolony na D1 jsou pak za Humpolcem a současně mezi Českým Šternberkem a Mirošovicemi směr na Prahu. Na cestě z Tábora do Prahy se pak vleče doprava mezi D3 a Miličínem, také v úseku Oldřichovec, Olbramovice. Další fronta aut je za Benešovem směrem do Prahy. Na tahu Strakonice Praha, tedy na D4, to místy zpomaluje mezi Dobříší a Mníškem pod Brdy a pak také u Jíloviště. Krokem to jede na tahu Liberec Praha u Hodkovic nad Mohelkou a potom ještě u Mladé Boleslavy. Pomalu na D10 pojedete také u Staré Boleslavy směrem na Prahu. No a dálnice D11 se ucpává hned na několika místech směrem z Hradce Králové na Prahu. No, co se dá dělat? Chce to pevné nervy, můžete stále ještě doplňovat dopravní informace Rádia Impuls tím, že namluvíte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007.

0: Radio Impulse, žijeme českou muzikou, přesto za chvilku vašeho patejdl, bude to živá nahrávka písničky Kaskader z klubu Doupě, tuším, jestli dobře počítám, tak 6 let stará nahrávka. No a my jdeme blahopřát maminkám, píšete nám třeba Milena, pozdrav všem maminkám, které už mezi námi nejsou a které nám stále moc chybí. Děkujeme, chtěla bych ještě popřát společně s mojí sestrou Katkou krásný svátek mamce, je to nejlepší maminka, posluchačka Jana napsala. Zdravím Impuls, prosím vyřiďte mamce Mirce k dnešnímu svátku, že jí přeji hodně štěstí, zdraví a hromadu lásky, si ta nejlepší, tvůj milující syn Pepa. Další přáníčko, popřejte mamince do Pardubic všechno nejlepší k dnešnímu svátku, tvoje Viktorka. Máme tady další, mojí mamince Marušce z Krnova, mám ji moc rád, dělá mě šťastnou a děkuji za všechno od Jonyho. Teď spolu jedeme autem, máme zapnuté rádio, byl bych moc rád, kdyby to vyšlo, tak doufám, že to byla delší trasa. Třeba vzkaz ještě tady od Veroniky, budu překládat ze slovenštiny. Chtěla bych pozdravit maminku Emíli do Žiliny, cestujeme právě z víkendu u vás domů, tedy domů, a chceme jí říct, že jí mám velmi rád a děkuji za všechno. No tak to byly některé ze vzkazů, pište, jestli chcete pozdravit svoji maminku k dnešnímu svátku matek na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, tak ji namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: K neděli, a na tom se možná shodneme, patří klid, pohoda, no a i k neděli 10. května také odpovědi na to, co vás, posluchače Rádia Impuls, zajímá o našem rádiu. Takže slovo má teď nikdo menší než náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám hezkou neděli, kamarádi. Říkám si, že je dobře, že už existují SMSky a maily, protože těch zpráv, co tu dnes máme, by zaplnilo minimálně celou recepci. Tak pojďme na to. Milou zprávu poslala Kačka. Dobrý den, už léta vás poslouchám a pravidelně se hlásím do soutěží, ale ještě jsem neměla štěstí. Neprozradíte mi, co se chystá, abych byla lépe připravená? Milá Kačko, už jen tím, že posloucháte, jste připravená víc než na výbornou, ale když už jste napsala, něco vám prozradím. Už příští týden pro vás Petr a Renata chystají další soutěž a napovím, že radost budou mít hlavně ženy, a to milovnice kosmetiky, ale ode mě to nemáte. Přišla nám taky zpráva od pana Jiřího, prý abychom tolik nepouštěli ty nové hudební rychlo kvašky, že se to prý nedá poslouchat. Ale pane Jiří, skoro se bojím zeptat, koho tím myslíte. Petr Kotwald, Miroš Birka ani Madonna do téhle kategorie mě tedy úplně nesedí. Víte jistě, že posloucháte naše rádio. No a dotaz poslala i Lucka z Brna. Zajímá jí, podle čeho vybíráme výherce do hry Halo tady Impulzovi. No, milá Lucko, kdysi jsme uvažovali, že si na to najmeme kartářku. Ale ta si to na poslední chvíli rozmyslela, prý, že bychom jí moc viděli do karet nebo tak něco. Tak jsme to nechali na náhodě a té se držíme dodnes. No a to je pro dnešek všechno. Mějte krásný zbytek neděle, pohodový start do nového týdne a já se na vás budu těšit opět příště. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Kolony až zery, a ne, kolony pozorujeme na příjezdech do Prahy na D1, na D4 a taky třeba na D10, více v dopravě 007 za chvilku.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí, jejich písničky miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři, každou sobotu a neděli po 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko s No Name.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět se o ně postará Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj, Kubí.
2: Ahoj, Zendo. Hezké odpoledne. V Praze na Dobříšské ulici směrem na Smíchov u Zlíchovského tunelu bourala dvě osobní auta. Zdržíte se proto v přerušované koloně přes Strakonickou od Zbraslavy. Na dálnici D4 od Příbramy do Prahy u Řitky u exitu 14 čekejte zdržení kvůli zúžení. Mezi Libercem a Turnovem se zdržíte pár minut v obou směrech u Hodkovic nad Mohelkou a na D10 od Turnova do Prahy se jede pomalu v úseku mezi 21. až 10. kilometrem. Doprava vázne i na hradecké dálnici D11 na cestě do Prahy mezi 49. a 34. kilometrem a na D1 čekejte po pojíždění mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 a od Brna do Prahy se jede místy pomalu mezi 41. a 22. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Moc díky, jestli už jste doma, tak velká gratulace, jestli teprve vyrážíte, tak pevné nervy a nezapomeňte pomáhat ostatním motoristům. Pak, když byste věděli něco důležitého z vaší trasy, nahlaste to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jo, Impuls nabízí teď bleskový pohled na silnice. Lucka totiž hlásí komplikace v Plzeňském kraji na silnici číslo 21.
1: Plana u Mariánských lázní, je tam autonehoda velká. Jsou tam všechny záchranné služky, včetně vrtulníku.
0: Moc díky, buďte prosím opatrní. No a vysíláte s námi i vy, členové meteo týmu. 21,5 stupně Konice, Terka, Eliška a Aleš. Moc díky. Klatovsko 22,5 stupně napsala Miluš. A třeba Pavel v Liberci naměřil 20 stupňů. Hlásí polojasno. Ještě trasa z Prahy do Frenštátu kolem Kroměříže 24 stupňů napsali Leona s Petrem. Tak stále můžete psát i vy ostatní. Jinak předpověď počasí na zítřek, zataženo až oblačno. Postupně srážky na většině území a večer i bouřky. V Čechách večer pak budou srážky ubývat. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Disciplinární komise začala řešit nedohrané derby. V Doupovských horách vznikne přírodní rezervace a stíhaný polský exministr uprchl do Spojených států. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Včerejší fotbalová blamáž v Edenu má dohru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slaví po pražském derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude po šláglu druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Huligáni totiž mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slavii přitom hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. A na včerejší nedohrané derby už zareagovaly i sázkové kanceláře. Všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1. Sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to dnes uvedly kanceláře Chance, Tipsport a Kingsbet. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, ale platí a kanceláře klientům vyplatí. Jde například o sázky, zda konkrétní hráč vstřelí branku, nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Ovocnáři na Strakonicku sčítají škody. Například těm v Chelčicích se první vlna mrazíků vyhla. Teploty tam pod nulu klesly jen na několik hodin. Řediteli chelčické firmy Zemcheba Zdeňku Špačkovi udělali vrásky na čele až mrazíky z posledních dvou týdnů.
5: Co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu, zrovna kde ten mráz byl.
4: Loňský rok byl pro chelčické ovocnáře příznivý, sklidili téměř 3,5 tisíce tun ovoce, letošní úroda bude ale o něco chudší. Část západočeských Doupovských hor bude chráněná. Půjde o místa, kde rostou vzácné koniklece. Vůbec největší lokalita s těmito rostlinami v Česku se stane přírodní rezervací. Přípravy sleduje reportér Dušan Valenta. Hezký podvečer, Dušane.
6: Zdravím z Doupova, z oblasti na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje, z bývalé obce Zvoníčkov. Dlouhodobá pozorování ukázala, že právě tady jsou nejlepší podmínky pro koniklece. Chcete-li žlutě nebo modře kvetoucí trsnaté rostliny s chlupatými listy a lody. Jsou tu totiž poměrně suchá a prosluněná stanoviště, což oslovuje i další u nás ne zcela běžné stepní traviny nebo teplomilné doubravy. Zvláště chráněné území bude mít přes 500 hektarů a zahrne kopce s nadmořskou výškou od 500 do téměř 700 metrů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Bývalý polský ministr spravedlnosti údajně uprchl z Maďarska do Spojených států. Úřady podle agentury AFP tyto informace zatím ověřují. Zbigniew Ziobro je ve své vlasti stíhaný kvůli podezření z korupce, z pronevěry a zneužití pravomocí. Maďarská vláda expremiéra Viktora Orbána mu udělila v loňském roce politický azyl. Současný polský ministr spravedlnosti Valdemar Zurek uvedl, že pokud se informace o Ziobrově útěku do USA potvrdí, požádá Washington o jeho vydání. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásný večer všem. My stále ještě přejeme maminkám všechno nejlepší, protože dnes je Den matek. Jestli chcete vyřídit něco právě vaší mamince, tak nám pište na WhatsApp 605 222 007.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: S vámi je Radio Impuls při neděli 10. května, kdy svátek mají všechny maminky a vy jim píšete těm svým, takže třeba tady máme od Honzy. Řekli byste prosím, že mamka Petra, že jí máme hrozně rádi a jsme rádi, že to furt s náma vydrží. Chtěl bych říct své mamince, že jí mám moc rád, ať si už jeden matek Lukáš Novák z Tábora. Napsali jste třeba i Myška, Kiška, přejeme všechno nejlepší mamince. Zdravím do rády a popřejte ke dní matek mamce Růže z Libínek. Děkuji, dcera Máňa. No a těch vzkazů dorazilo mnohem více, tak se k ním možná ještě dostaneme i za chvíli. Pojďte vzkázat mamince, jak rádi máte. Stále máte ještě tu příležitost psát na 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
7: Ticho? Kdepak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas.

0: hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Opět jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Místy silný provoz čekejte na Hradecké D11 směrem do Prahy, a to mezi exity 50 a 8. Doprava zahušťuje také na Mladoboleslavské D10 mezi 20. a 8. kilometrem směrem na Prahu. Cesta z Tábora do hlavního města, to je tedy silnice číslo 3, se hodně ucpává v oblasti Votic a Olbramovic. Kvůli končícímu prodlouženému víkendu máme delší kolony také na brněnské D1 i na strakonické D4 na příjezdech do Prahy. No a další kolony vidíme přímo v Praze ve Strakonické a také na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Může za to bouračka v Dobřížské ulici před Smíchovem. Jezděte opatrně a kdybyste měli cokoliv říct k dopravě 007, udělejte to do žluté mobilní aplikace anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Na Radio Impuls, Xindl X a Proměna, potom Roxetti, no a od 8 hodiny večerní pro vás bude vysílat opět některý z milionových moderátorů Rádia Impuls. Pro tento víkend je to Igor Tymko z kapely No Name, startuje po zprávách v 8, chybět byste u toho neměli.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Možná, že máte rádi neděle na rádiu Impuls právě kvůli souhrnu událostí našeho editora Alana Hejmy. Ano, přichází je teď, no a samozřejmě nemůžeme začít ničím jiným než blamáží v pražském Edenu, kde se kvůli některým fanouškům, v uvozovkách fanouškům Slavie, nedohrálo derby se Spartou.
1: Mohli jsme slavit mistrovské oslavy, místo toho je to asi největší ostuda, jakou jsem zažil za 11 let v klubu, takže je to ostuda.
2: Ke schodě nedošlo.
3: Ano, začínáme na Hradě. Očekávaná páteční schůzka prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem ohledně cesty hlavy státu na letní summit NATO nic nového nepřinesla. Vláda tam prezidenta dál nechce.
4: Teď to není na stole.
3: Zajímavé, prezident si myslí, že to na stole je. Ale to není všechno z Hradu. Pan premiér totiž přišel pozdě, o čtvrt hodiny po dohodnutém času.
5: Mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na ten čas přijdou, a když nemohou, takže se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a já to vnímám jako signál.
3: Naštěstí dodatečně přišla omluva. I když omluva.
4: Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený, ani nikdy nebudu. My nemáme prezidentský systém.
6: Tohle je místo, kde profesionální řidiči čerpají povinné přestávky.
3: Z trochu jiného nepolitického soudku. Správce dálnic začal s jarním úklidem dálničních odpočívadel. Byl u toho náš reportér Tomáš Kabát a nestačil se divit nad tím čurbesem.
7: To máte kníčky, lyže, sánky, všechno možný, záchod, vyhodějí lidi.
8: Stavební suť, použitý nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televizory, staré počítače.
3: A to ještě pánové zapomněli. Na prezervativy.
6: Tomáš Kabát, Rádio Impuls, dálnice D1.
3: Teď ještě něco hodně divného z vládní strany motoristé. Motoristé sobě. Výrok týdne ministra životního prostředí Igora Červeného, motoministra životního prostředí.
9: Mění se nám klima, to klima se nám bude měnit ještě 5, 10, možná 15 let.
3: To je fakt divné. Vždyť Červeného nadřízený Petr Macinka říkal loni v prosinci, když zastupoval pana Turka na tomtéž ministerstvu tohle.
10: Dnešním dnem v České republice skončila klimatická krize.
3: Kdo se v tom má vyznat? Hezký den přeje Alan Hejma.
11: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Kde tě má? V Impulzovic krabičce Zlatá česká klasika. My si dáme za chvilku škvory síla starých vín, ale předtím pochopitelně dlužíme všem motoristům a motoristkám pohled na silnice. Kolony pozorujeme na příjezdech do Prahy, od Strakonic, od Brna, a také po hradecké D11, možná by bylo jednodušší říci, kde je nepozorujeme. Za půl druhé minuty budeme konkrétnější.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
2: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
1: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
2: O nejrychlejší dopravní informace z celého Česka se teď postará opět Kuba Tilšar za Global Assistance. Ahoj Kubo.
3: Ahoj Zdendo, hezký večer. V Praze pozor na dopravní nehodu na Dobřížské ulici u Zlíchovského tunelu směrem na Smíchov. Kolony jsou od Barandovského mostu a také od Zbraslavy přes Strakonickou. Bouralo se také na jižní spojce směr Černý most za Lanovým mostem. Do kolony se dojíždí u Záběhlic a v protisměru pojedete pomalu od Běchovic. Na D1 čekejte silný provoz a místy kolony z Brna do Prahy mezi 41. a 22. kilometrem. D11 popojíždí z Jaroměře do Prahy mezi 39. a 35. a dále také před exitem 18. A silný provoz hlásí řidiči i na Mladoboleslavské D10 mezi Turnovem a Prahou v úseku mezi kilometry 18 a 10. Na vině jsou zúžené pruhy kvůli opravám. V Global Assistance z Kuba.
2: Moc díky, jestli jste stále ještě dnes aktivními účastníky silničního provozu a chtěli byste pomáhat ostatním motoristům, tak to udělejte. A víte-li o nějaké piškuntálii na silnici, tak je prostě namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Hezký večer z Rádia Impuls. Máme pro vás předpověď počasí na zítřek, tedy na pondělí 11. května. Podle meteorologů bude zataženo až oblačno, postupně se přidají srážky, a to na většině území, zejména odpoledne a večer, pak počítejte místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Zkuste ma malička souhlou si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
5: 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Macinka je stále proti účasti Pavla na summitu NATO. Na obnovu libereckého planetária se vybralo už přes 500 000 a fotbalista Jablonce hostí Hradec Králové. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Petr Macinka dál odmítá účast prezidenta na blížícím se summitu NATO. Ministr zahraničí ale popírá, že by šlo vůči Petru Pavlovi o pomstu vlády. Macinka to dnes řekl v debatě v České televizi. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být premiér. Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně. Připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu. Summit proběhne v turecké Ankaře 7. a 8. července. Dnešek patřil a stále ještě patří maminkám. Podle amerického vzoru totiž Den matek připadá tradičně na 2. květnovou neděli. Počátky tradice u nás sahají do doby první republiky. V roce 1923 se poprvé slavil v Československu a jeho propagátorkou byla dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková. Po druhé světové válce a zejména za komunistické totality se svátek začal dostávat do pozadí kvůli oslavám Mezinárodního dne žen. Na obnovu planetária v libereckém centru Equalandia se vybralo už víc než 500 000 korun. Crowdfundingová kampaň Zachraňte IQ planetárium odstartovala symbolicky v den hvězdáren a planetárií 27. března. Zájemci o finanční příspěvek mají stále možnost vybrat si nějaký dárek. Jde například o večeři pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adopci sedačky. Kampaň končí zítra přesně v 7.51. Jediné planetárium v libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké Equalandie. Za tu dobu ho navštívilo více než 250 000 lidí. Krematoria na Slovensku se bojí nedostatku plynu. Začala proto pracovat na krizovém plánu, podle kterého chtějí mít k této surovině přednostní přístup. Uvažují i o technologických úpravách kremačních pecí na jiný zdroj.
11: Na Slovensku je 7 krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Tvoria až 75% všetkých pohrebov. Ak by nemali dostatok plynu, museli by pristúpiť k prerábke napríklad na prechod LPG, čo potrvá minimálne mesiac, počas ktorého by museli tela zosnulých niekde uložiť. Pre vyššie ceny plynu vzrástli ceny pohrebov za jeden rok až o tretinu. Štát preto rieši i zvýšenie príspevkov na pohreb. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
10: Jablonec Hradec Králové po půl hodině hry 0-1. První zajímavé momenty ze zápasu druhého kola nadstavby o titul v první fotbalové lize má pro nás náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezký večer.
6: Vám hezký večer. No tak v souboji týmu o čtvrtou pohárovou příčku měli v úvodních minutách o něco víc ze hry Jablonečtí, kteří si také vytvořili dvě nadějné střelecké šance. V nich ale Javovi stačil zblokovat střelu u Hrinčat a pak Javo našel hlavičkou jen nároč brankáře zadražila. 25. minutě ale poprvé a hned gólově zahrozil Hradec, který poslal hlavou do vedení Mihálik. 34. minuta a Jablonec prohrává s Hradcem Králové 0-1. Sanda Sigmund, Radio Impuls.
0: Krásný večer přeje Zdeněk Sekanina. Máme poslední hodinku na to, abyste popřáli maminkám k jejich svátku, takže nám pište nebo nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace v této hodině.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radiem Impuls míříme na trávník.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Jablonec, Hradec Králové v závěru prvního poločasu 0-1 s průběhem odehraných minut zápasu druhého kola nadstavby o titul v první fotbalové lize. Nás teď seznámí Standa Sigmund. Hezký večer.
2: Hezký večer, no tak důležité utkání sousedů v tabulce je ve hře čtvrté místo zaručující start v pohárové Evropě. Zatím mají v tabulce dvourový násob na otroky Severočeši, kteří doma na silnici podlili Hradci pouze v jediném z 18 zápasů. I dneska vstoupili do utkání dvěma šancemi Javiho, ale z gólu se v 25. minutě radovali nakonec Východočeši zásluhou přesné hlavičky Mihálika a 7 minut na to z dobré pozice pál hostující Jirka Vakanova těsně vedle Hanušovy branky. 44. minuta utkání a Jablonec prohrává s Hradcem 0-1. Standa Sigmund, Radio Impuls.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. S kolonou počítejte na příjezdu do Prahy od Strakonic u Zbraslavy. Další popojíždění vás čeká ve Strakonické od Lahobiček až po Barandovský most. Důvodem je nehoda v Praze v Dobřížské ulici směrem od Barandova na Smíchov. Další kolony sledujeme na Mladoboleslavské D10 u Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy směr Praha. Zdržíte se ale také na Hradecké D11 u Sadské a pak ještě u Starého Vesce směrem do Prahy. Pevné nervy a stále ještě můžete hlásit a pomáhat ostatním motoristům, víte-li o nějakém zdržení nebo nehodě nebo policejní hlídce. Namluvte to do žluté apky Rádia Impuls nebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: se takhle při nedělním večeru prohlížím ve studiu Rádia Impuls naše výherní kolo a přátelé, to by byla velká škoda neskusit ho neroztočit, protože má 11 polí a 10 z nich nabízí výhru. Jsou tam dva základy, 3 trojnásobky, 3 dvojnásobky, 1 betáno jackpot a jenom jeden jediný smolík. Znamená to, že když vám padne smolík zítra ve chvíli, kdy se tedy rozhodnete násobit své peníze, tak přijdete i o těch 10 tisíc za heslo halo tady Impulzovi, ale jinak je tam dvojnásobek, trojnásobek, no a betáno jackpot je dokonce 100 tisíc korun, čili desetinásobek. Pojďte si zatočit a hlavně si trénujte heslo halo tady Impulzovi, protože za tato 3 legendární kouzelná slova nabízíme krásné peníze. Přihlaste se do hry, je to zadarmo na našem webu nebo ve žluté aplikaci. Už zítra mezi 5. a 9. budeme vytáčet jednoho z vás.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Na dnešní neděli, tedy 10. května letos, vyšel svátek matek a vy nám píšete, takže já jsem sliboval poslední příležitost popřát maminkám poslední vzkazy. Jsou tady moje maminka Janička Kováčová z Liberce, je tou nejlepší maminkou na světě, moc děkuji za všechno, Péťa. Popřejte krásný den mé mamce Stanislavě, že jí mám ráda, i když ji občas zlobím, mám tě rád, Lukin. Hodně štěstí ke dní matek pro moji milovanou maminku Olinku od Ondy. Zahrajte mojí mamče Janičce hlavně zdraví, ať je pořád tak čilá, čeperná, za celý svůj život toho prožila hodně, s čím musela bojovat a je stále pozitivní a úžasná. Mamka a je nám vždy oporou, napsala Iveta. Honza píše, jestli byste řekli, že mamku Petru máme hrozně rádi a jsme rádi, že je tu furt s námi, tak jsem to právě řekl. No a Matouš by chtěl popřát mamince ke dní matek, prý máme pozdravit maminku spíště, tak syn Matouš právě také odvyřízen, no a my jdeme na Impulzovic krabičku. Všechno nejlepší všem maminkám.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Z dopravy na rádiu Impuls zatím odtajním jenom to, že kolony sledujeme mimo jiné na příjezdu do Prahy od Strakonic a více podrobností nabídneme už za necelou minutu.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět s nimi pomáhá některý z profesionálů v Global Assistance. Pro dnešek je jim Kuba Tilšar, takže tě zase zdravím, Kubo.
3: Ahoj, Zdendo, hezký večer. Na příjezdu do Prahy od Příbramy po Strakonické ulici u Zbraslavy se projíždí s omezením po dopravní nehodě. Zdržíte se od Lipenců. Dále do centra města čekejte po pojíždění na Strakonické pod Břízkou po dopravní nehodě. A kvůli silnému odpolednímu provozu čekejte místy zpomalení ve směru do Prahy, například po dálnici D1 od Brna mezi 41. a 24. kilometrem kvůli zúžení, nebo také na Bladoboleslavské D10 u Staré Boleslavy před 10. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Moc díky, slyšeli jste to sami, počítejte se zdržením, ono je určitě lepší dorazit někam později než vůbec, takže velká opatrnost, no a šťastnou cestu všem, jezděte s úsměvem, bude to lepší, uvidíte.

Radio Impuls. Radost ze života.

0: užívali jste si dneska krásného počasí, tak zítra už nebudete. Bude totiž zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer také místy bouřky. Později večer v Čechách pak srážky budou zase ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. To je poslední věc, kterou vám dnes Zdeněk Sekanina řekl. Loučím se, krásný večer, za chvilku zprávy.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Podle Havlíčka měli sudetští Němci udělat sjezd jinde. Na Olomoucku se zprovozní příští léto nové přírodní koupaliště a evakuace lodi zasažené Hantavirem bude pokračovat zítra. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Karel Havlíček si rýpl do sudetoněmeckého krajanského sdružení. Místopředseda vlády si myslí, že spolek měl mít víc rozumu, aby uspořádal svůj letošní sjezd někde jinde a nikoli v Česku. Havlíček to dnes řekl v debatě v České televizi. Podle něj se tím otevírají staré rány. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka pak zopakoval, že předák sudetoněmeckého sdružení Bernd Posselt situaci s konáním sjezdu v Brně podcenil. Vyzval nicméně případné odpůrce akce, aby situaci nehrotili. Sudetoněmecký sjezd proběhne v jihomoravské metropoli za 2 týdny. Nedaleko Olomouce vyrůstá nové přírodní koupaliště. Stavba areálu v Hlubočkách, Mariánském údolí, začala koncem roku 2024 a vyžádala si zhruba 100 milionovou investici. První návštěvníci by se v jeho vodě mohli osvěžit příští rok v létě. V obecním zpravodaji to uvedla starostka Hluboček Eva Hasníková. Koupaliště zabere plochu 2,5 hektaru a nabídne návštěvníkům vodní plochu bezmála 3000 metrů čtverečních. Součástí chystaného areálu je tobogán, občerstvení s terasou, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště. Krušnohorský Křimov chce vypadat lépe. Majitelé domů mohou na radnici požádat o peníze na opravu fasády, případně nový plot.
6: Radnici se nelíbí, že to na Chomutovsku jen pár kilometrů od německých hranic, kde je Krušnohoří přímo idylické a stavby dobře udržované, vypadá ošuntěle. Vedení obce proto přišlo s nápadem motivovat všechny, co to chtějí změnit. Za opravu fasády nebo nový plot sice radnice neslibuje horentní sumy, ale kdo to udělá, peníze určitě dostane. Má jít o několika tisícový příspěvek, především na materiál. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Evakuace lodi MV Hondius zasažené Hantavirem bude pokračovat zítra brzy ráno. Zaznělo to na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace. Dnes se evakuace u kanárského ostrova Tenerife přeruší po setmění. Španělské ministerstvo zdravotnictví zhruba před hodinou uvedlo, že loď zatím opustilo 670 lidí. Úřady doufají, že se podaří zbývající osoby evakuovat do zítřejšího večera. Evakuované připravují na pevninu čluny, odtud směřují autobusy pod policejním dohledem na letiště. Cílem úřadu je zamezit jakémukoliv kontaktu s místním obyvatelstvem. Jablonec Hradec Králové zatím 0-1. O další informace ze zápasu prvního kola nadstavby o titul v první fotbalové lize se s námi teď podělí náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezký večer.
7: I vám hezký večer. Tak po gole Královéhradeckého Mihálíka z 25. minuty vstoupili fotbalisté Jablonce do druhé půly útočně a už ve 49. minutě mohl vyrovnat Zorvan, ale v tutovce neuvěřitelně přestřelil. A když už se pak trefil Javo, kvůli offsideu Aligiho gol neplatil a pro offside neplatil na druhé straně ani gol Hradeckého Trubače. Po hodně hry si řekl o velkou převahu Jablonec ve snaze smazat jednogolové manko, ale v 76. minutě Jablonec stále prohrává s Hradcem Králové 0-1. Standa Sigmund, Rádio Impuls.
5: Stando, díky, a z prvoligového fotbalu ještě jednou. Karviná v odvetě semifinále play-off ve skupině o umístění zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení. Ve finále nastoupí proti Olomouci. Ta sice dnes po prodloužení podlehla Bohemians 1905-1-2 v součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti Pražanů, ale do finále nakonec postupuje. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. 15. května slaví Tomáš Klus 40. A oslaví je s námi. Živě na Impulsu. Ty nezvedáš mi telefon. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Volby do sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO s 32% hlasů. Stále tak má velký náskok před druhým hnutím STAN, které by volilo 16% lidí, a třetí ODS se ziskem 15,5%. Čtvrtí Piráti by dostali 9,5% hlasů. Do dolní komory parlamentu by se pak dostalo ještě hnutí SPD s 6,5% a těsně i motoristé, které by podpořilo 5% voličů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Fanoušci jindřichohradecké úzkokolejky se složili na stroj na opravu tratí. Sbírka na takzvanou podbíječku vynesla už přes 4 miliony korun. Majitel úzkokolejky Albert Fikáček je vděčný všem, kteří přiložili ruku a hlavně peníze k dílu.
2: Doufám, že jim úzkokolejka přinese spoustu radosti i v roli cestujících. Je tam spoustu nádherných vzkazů. Jsem dojat, že ta úzkokolejka ty lidi takhle zajímá.
1: Jindřichohradecké úzkokolejky začaly letos jezdit po více než 3leté odmlce. Sbírku na podbíječku podpořilo zhruba 2200 dárců. Zpěvačka Heidi Janků se pouští do nové tvorby. Se svou kapelou hrála v poslední době hlavně své písně z 80. let. K nové tvorbě ji dopomohla umělá inteligence. V našem vysílání nám ale Heidi Janků řekla, že to bylo dost netradičním způsobem.
3: Písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Ti kluci si řekli, že nebudou hrát písničku od AI a začali opravdu mlkat.
1: Díky umělé inteligenci vznikla nová píseň Heidi Janků Milé ženy. Na nahrávce z původní verze umělé inteligence téměř nic nezbylo. Írán odpověděl Spojeným státům na americký návrh na ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedla dnes odpoledne íránská státní média s tím, že k zaslání odpovědi došlo prostřednictvím Pákistánu. Washington záležitost zatím nekomentoval. Íránská média tvrdí, že odpověď se zaměřuje na ukončení války a na plavbu v Hormuzském průlivu. Další podrobnosti neuvedla. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří. Tomáš Chorý a David Douděra dostali stopku. Dvojice fotbalistů už si za Slávii po včerejších incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahraje. V podcastu Odbor přátel Slávie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Útočník Chorý předvedl v derby další exces. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sparty Sørensena a dostal už třetí červenou kartu v sezóně. Douděra pak podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval z lavičky na rozhodčí. A z fotbalu ještě krátce jednou. Ve večerním duelu druhého kola nadstavbové skupiny o titul remizoval Jablonec s Hradcem Králové 1-1. Zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Pravá ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkuste ma malička jsou hlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
1: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Kyberpodvody jsou stále přesvědčivější. Online zloději cílí nejen na jednotlivce, ale také na firmy. Terčem jsou nejčastěji zaměstnanci, kteří spravují finance. Nepozornost účetního pak může stát i miliony korun.
10: Podvodníci se umí stále přesvědčivěji vydávat za někoho jiného. Třeba za šéfa, který akutně žádá zaplacení určité faktury klidně hlasovou zprávou, protože z pár videí daného člověka už mu pomocí umělé inteligence vložíme do úst cokoliv. Jak ale doplňuje policejní preventista Ondřej Penc, sfalšovat se dá i mailová adresa.
11: Jsou služby, které umožňují tomu koncovému příjemci zobrazit to, co my si zaplatíme, aby se mu zobrazilo. Takže klidně se to může jevit jako reálný e-mail.
10: Podle Pence je proto klíčové, aby každá firma měla nastavené jasné cesty a formu, jak se důležité věci komunikují. Pokud už k lidské chybě dojde a peníze jsou pryč, pomoct může podle ředitele ČSOB Aleše Blaška i banka.
12: Jsme schopni ochránit našim klientům kolem 80% prostředků, které by jinak odešly. Ale bohužel v těch 20% případů se nám to nepovede.
10: Proto se některé firmy proti kyberútokům dnes už pojišťují. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
9: Dodávky děl Cezar pro českou armádu mají zpoždění. Důvodem je odstraňování nedostatků. Momentálně není jasné, kdy novou techniku vojáci získají. České televizi to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Děla má dodat francouzská firma KNDS France. Armáda by jich měla dostat 62 za celkovou částku 10,3 miliardy korun. Na zálohách dosud Česko uhradilo 7,2 miliardy. Tragédie na silnicích došlo na Tachovsku. U Plané zemřel dnes odpoledne při dopravní nehodě řidič motocyklu. Jeho stroj se na silnici číslo 21 srazil s osobním autem, jehož řidič měl pozitivní test na drogy. Motorkář utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Případ si převzali tachovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat další okolnosti nehody. Na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou se opět vrátili ovce. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní. To, aby poměrně strmá stráň pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Pastvu stáda tam po dohodě s městem a ve spolupráci se sdružením Krajina zajišťuje farmář Milan Daďourek.
13: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv.
9: Překvapivě rychle se také podle Daďourka povedlo omezení třtiny. Na stráně Zelené hory se ovce poprvé pásly v roce 2020. Čeští hokejisté si proti Švýcarsku uřízli ostudu. Na závěr švédských her v Ängelholmu prohráli 1-6 a utrpěli tak s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Po následné výhře Finska na Švédském 5-1 skončili svěřenci kouče Radima Rulíka na turnaji se ziskem 3 bodů třetí. Česká reprezentace se teď chystá na blížící se mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Friburgu proti Dánsku. Zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls.
5: radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Petr Macinka dál odmítá účast prezidenta na blížícím se summitu NATO. Ministr zahraničí ale popírá, že by šlo vůči Petru Pavlovi o pomstu vlády. Macinka to v neděli řekl v debatě v České televizi. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být premiér. Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu. Summit proběhne v turecké Ankaře 7. a 8. července. Nové léky na hubnutí významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, který začal o víkendu a potrvá až do úterý. Doporučení expertů vychází z mezinárodní studie. Ta ukázala, že léčba nejmodernější generací léků na hubnutí snížila ve srovnání s placebem riziko opakování závažných kardiovaskulárních příhod o pětinu a úmrtnost o 19%. Ovocnáři na Strakonicku sčítají škody. Například těm v Chelčicích se první vlna mrazíků vyhla. Teploty tam pod nulu klesly jen na několik hodin. Řediteli chelčické firmy Zemcheba Zdeňku Špačkovi udělali vrásky na čele až mrazíky z posledních dvou týdnů.
2: Co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
1: Loňský rok byl pro chelčické ovocnáře příznivý, sklidili téměř 3,5 tisíce tun ovoce, letošní úroda bude ale o něco chudší. Krematoria na Slovensku se bojí nedostatku plynu, začala proto pracovat na krizovém plánu, podle kterého chtějí mít k této surovině přednostní přístup, uvažují i o technologických úpravách kremačních pecí na jiný zdroj.
3: Na Slovensku je 7 krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Tvoria až 75% všetkých pohrebov. Ak by nemali dostatok plynu, museli by pristúpiť k prerábke napríklad na prechod LPG, čo potrvá minimálne mesiac, počas ktorého by museli tela zosnulých niekde uložiť. Pre vyššie ceny plynu vzrástli ceny pohrebov za jeden rok až o tretinu. Štát preto rieši i zvýšenie príspevkov na pohreb. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Sobotní fotbalová blamáž v Edenu má dohru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Sláví po pražském derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni totiž mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slávii přitom hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

vrať se na zem, jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš mít.

0: Pravá ranní rodina je jako ta vaše.
1: Skocema malička jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady deal.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Petr Macinka si za svými výroky stojí. Ministr zahraničních věcí považuje výraz méně cenný za poměrně milý a neagresivní a používá ho normálně. Macinka to řekl v nedělní debatě v České televizi. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Šéf diplomacie mimo jiné minulou neděli v narážce na prezidenta Pavla řekl, že summit NATO je vrcholným politickým summitem hlav států a vlád a ne setkáním lampasáků v záloze. Později hovořil o svých kriticích jako o méněcenných. Na obnovu planetária v libereckém centru IQLandia se vybralo už víc než 500 000 korun. Crowdfundingová kampaň Zachraňte IQ Planetárium odstartovala symbolicky v den hvězdáren a planetárií 27. března. Zájemci o finanční příspěvek mají stále možnost vybrat si nějaký dárek. Jde například o večeři pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adopci sedačky. Kampaň končí v pondělí přesně v 7.51. Jediné planetárium v libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké IQLandie. Za tu dobu ho navštívilo více než 250 000 lidí. Krušnohorský Křimov chce vypadat lépe. Majitelé domů mohou na radnici požádat o peníze na opravu fasády, případně nový plot.
10: Radnici se nelíbí, že to na Chomutovsku jen pár kilometrů od německých hranic, kde je Krušnohoří přímo idylické a stavby dobře udržované, vypadá ošuntěle. Vedení obce proto přišlo s nápadem motivovat všechny, co to chtějí změnit. Za opravu fasády nebo nový plot sice radnice neslibuje horentní sumy, ale kdo to udělá, peníze určitě dostane. Má jít o několika tisícový příspěvek, především na materiál. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Zpěvačka Heidi Janků se pouští do nové tvorby. Se svou kapelou hrála v poslední době hlavně své písně z 80. let. K nové tvorbě jí dopomohla umělá inteligence. V našem vysílání nám ale Heidi Janků řekla, že to bylo dost netradičním způsobem.
11: Písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Ti kluci si řekli, že nebudou hrát písničku od AI a začali opravdu makat.
9: Díky umělé inteligenci vznikla nová píseň Heidi Janků Milé ženy. Na nahrávce z původní verze umělé inteligence téměř nic nezbylo. Čeští hokejisté už se chystají na mistrovství světa. V nominaci na šampionát ve Švýcarsku přitom nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Brankářskou trojici budou tvořit hráči z evropských soutěží Josef Kořenář ze Sparty, Petr Kváča z Liberce a Dominik Pavlác z Ilvesu Tampere. Ve výběru je také 8 obránců a 14 útočníků. První utkání odehrají Češi v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hokejová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkusíme maličká souhlu si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Okay. 100 tisícová.
4: Po 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Petr Macinka dál odmítá účast prezidenta na blížícím se summitu NATO. Ministr zahraničí ale popírá, že by šlo vůči Petru Pavlovi o pomstu vlády. Macinka to v neděli řekl v debatě v České televizi. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být premiér. Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu. Summit proběhne v turecké Ankaře 7. a 8. července. Nové léky na hubnutí významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, který začal o víkendu a potrvá až do úterý. Doporučení expertů vychází z mezinárodní studie. Ta ukázala, že léčba nejmodernější generací léků na hubnutí snížila ve srovnání s placebem riziko opakování závažných kardiovaskulárních příhod o pětinu a úmrtnost o 19%. Ovocnáři na Strakonicku sčítají škody. Například těm v Chelčicích se první vlna mrazíků vyhla. Teploty tam pod nulu klesly jen na několik hodin. Řediteli chelčické firmy Zemcheba Zdeňku Špačkovi udělali vrásky na čele až mrazíky z posledních dvou týdnů.
10: Co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
9: Loňský rok byl pro chelčické ovocnáře příznivý, sklidili téměř 3,5 tisíce tun ovoce, letošní úroda bude ale o něco chudší. Krematoria na Slovensku se bojí nedostatku plynu, začala proto pracovat na krizovém plánu, podle kterého chtějí mít k této surovině přednostní přístup, uvažují i o technologických úpravách kremačních pecí na jiný zdroj.
11: Na Slovensku je 7 krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Tvoria až 75% všetkých pohrebov. Ak by nemali dostatok plynu, museli by pristúpiť k prerábke napríklad na prechod LPG, čo potrvá minimálne mesiac, počas ktorého by museli tela zosnulých niekde uložiť. Pre vyššie ceny plynu vzrástli ceny pohrebov za jeden rok až o tretinu. Štát preto rieši i zvýšenie príspevkov na pohreb. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
9: Sobotní fotbalová blamáž v Edenu má dohru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Sláví po pražském derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni totiž mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slávii přitom hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Petr Macinka si za svými výroky stojí. Ministr zahraničních věcí považuje výraz méně cenný za poměrně milý a neagresivní a používá ho normálně. Macinka to řekl v nedělní debatě v České televizi. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Šéf diplomacie mimo jiné minulou neděli v narážce na prezidenta Pavla řekl, že summit NATO je vrcholným politickým summitem hlav států a vlád a ne setkáním lampasáků v záloze. Později hovořil o svých kriticích jako o méně cenných. Na obnovu planetária v libereckém centru IQLandia se vybralo už víc než 500 000 korun. Crowdfundingová kampaň Zachraňte IQ planetárium odstartovala symbolicky v Den hvězdáren a planetárií 27. března. Zájemci o finanční příspěvek mají stále možnost vybrat si nějaký dárek. Jde například o večeři pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adopci sedačky. Kampaň končí v pondělí přesně v 7.51. Jediné planetárium v libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké IQLandie. Za tu dobu ho navštívilo více než 250 000 lidí. Krušnohorský Křimov chce vypadat lépe. Majitelé domů mohou na radnici požádat o peníze na opravu fasády, případně nový plot.
2: Radnici se nelíbí, že to na Chomutovsku jen pár kilometrů od německých hranic, kde je Krušnohoří přímo idylické a stavby dobře udržované, vypadá ošuntěle. Vedení obce proto přišlo s nápadem motivovat všechny, co to chtějí změnit. Za opravu fasády nebo nový plot sice radnice neslibuje horentní sumy, ale kdo to udělá, peníze určitě dostane. Má jít o několika tisícový příspěvek, především na materiál. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zpěvačka Heidi Janků se pouští do nové tvorby. Se svou kapelou hrála v poslední době hlavně své písně z 80. let. K nové tvorbě jí dopomohla umělá inteligence. V našem vysílání nám ale Heidi Janků řekla, že to bylo dost netradičním způsobem.
3: Písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Ti kluci si řekli, že nebudou hrát písničku od AI a začali opravdu makat.
1: Díky umělé inteligenci vznikla nová píseň Heidi Janků Milé ženy. Na nahrávce z původní verze umělé inteligence téměř nic nezbylo. Čeští hokejisté už se chystají na mistrovství světa. V nominaci na šampionát ve Švýcarsku přitom nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Brankářskou trojici budou tvořit hráči z evropských soutěží Josef Kořenář ze Sparty, Petr Kváča z Liberce a Dominik Pavlác z Ilvesu Tampere. Ve výběru je také 8 obránců a 14 útočníků. První utkání odehrají Češi v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17.